0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Rádio.

0: nový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
1: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

0: vítejte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy. Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
3: Rádio.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
2: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
6: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
2: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
6: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
2: Elitex.
6: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči o střední školu mají druhou šanci. Od dnešního dne se totiž mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Přehled škol, které nabízejí volná místa, můžeme najít na stránkách organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek. Z toho až 2 do oborů s talentovou zkouškou a 3 do oborů bez ní. Legendární stanice BBC má nového generálního ředitele. Do čela ikonické veřejnoprávní stanice usedne 57-letý manažer Matt Britton a nečeká ho nic jednoduchého. BBC se totiž nachází uprostřed vlny propouštění a čelí soudnímu sporu o 200 miliard korun ze strany Donalda Trumpa. Čeští hokejisté jsou zpátky ve hře. Nepovedené utkání proti Slovincům odčinili výhrou proti favorizovanému Švédsku. Závěrečná třetina góly nepřinesla a tak svěřenci trenéra Rulíka ovládli včerejší duel 4-3. Zítra je čeká výběr Itálie. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Dětské hřiště u koupaliště v Rokycanech nově zastínila plachta. Jde o vítězný nápad prvního ročníku participativního rozpočtu, který vybrali sami obyvatelé města. Přípravy na zahájení letošní koupací sezóny v Rokycanech běží naplno. Voda je napuštěná a pokračuje její filtrace. Sezóna by měla začít jako obvykle 1. června. A teď se podíváme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude hlavně oblačno nebo zataženo. Počítat máme taky s deštěm nebo přehánkami. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.

0: Stíhání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Stíhání
1: šampionů. Já to vždycky zapomenu dát pryč, když tady jsme sami dva, Davide.
2: Hele, mě připomíná to naše seskupení nějakou rockovou kapelu, jako začíná se nám to tady trošku rozpadat. Jednou přijdeš ty, jednou Jasmin.
1: A jo, tak takhle, já jsem chyběl jednou, Jasmin má absenci dneska a ve čtvrtek. Ona dnešní snídaní šampionu vyměnila za jinou snídaní.
2: Aha.
1: A tu televizní.
2: Dobře, to si budeme pamatovat.
1: Možná dorazí v průběhu. Kdo dorazí, ale určitě na koho se můžete těšit. Dobré ráno vám všem, do nás posloucháte. Je po 8. hodině speciální host kapela Jelen.
2: Mm.
1: Máte se na co těšit. Tak pojďme na muziku Charlie XCX. Hit Radio FM+.

0: 6 hodin, skoro 6 minut, ladíte úterní Hit Rádio snídaní šampionů, krásné ráno. A mě by zajímalo, jestli jste udělali někdy něco pro vašeho kolegu. Jen tak, protože ho máte rádi. Když to třeba moc ekonomicky nedávalo smysl. Čemu se směješ, David?
1: No já jsem úplně věděl, že to budu mít celý život na talíři. No.
0: Ale tak celý život. Já ti jenom trošku vracím ten pátek. Když jste mi ráno v 8 volali a probudili jste mě po 2 hodinách spánku a ty jsi mi vynadal, že jsem si dovolil tady nebýt, jo? Tak když jste něco takového udělali třeba jako já tady pro Davida. Davide, kauza skleničky, pojďme to vysvětlit. David si asi 2 týdny zpátky vybral na internetu skleničky.
1: Je to tak. A protože jsem je koupil na takové té bazarové platformě, tak bylo potřeba je vyzvednout kousek od studia, řekněme.
0: No, řekněme kousek. Pojďme říct, kolik ty skleničky stály? 250 korun.
1: Je to tak, i když původní cena je, dejme tomu, kolem tisícovky.
0: Tak a to jsem chtěl říct, že ono to nebylo úplně kousek od studia, takže 250 korun stály ty skleničky a já jsem 750 korun projel.
1: To by museli být přece na druhé straně Česka.
0: No tak ono to bylo na druhé straně jako města tady.
1: To je pravda.
0: Jo, takže a ještě zácpy. Takže David má skleničku, můžeš zacinkat, máš někde po ruce, prosím
1: tě.
0: Dáme dole. Tak můžete věřit, že David má své skleničky a David má nejšťastnější ráno v životě teďka.
1: Je to tak. Míšo, ještě jednou díky před celým národem.
0: Není zač. No tak víme, jaké ráno má David, víme, jaké ráno mám já v klidu a jaké ráno máte vy, to nás zajímá. Začíná minuta šampionu za malou chvíli. Tak nám napište, jak se jmenujete. Odkud nás posloucháte a co právě teď v 6 hodin a 7 minut děláte? Číslo znáte 777 937 777 a teď další muzika. Tohle je Cyril, hezké ráno.

0: Evening, tohle je Cyril a taky úterní Hit Radio v 6 hodin a 10 minut s vámi Michal a David, dobré ráno. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, co právě teď děláte a kde nás posloucháte. O tom bude minuta šampionů, to startuje teď. Andrea České Budějce, právě zaparkováno před kanclem. Dobré ráno, rádio, musím se vám pochlubit. Můj syn včera složil maturitní zkoušku, jsem na něj pyšná, to píše Monika z Varnsdorfu a akorát pije kávu. David dělá pro pekaře opravu, který má pořád málo. Jste super, rádio, děkujeme moc. David Žacléř, na ty jede na školní výlet a Danča do školy, pozdravují vás do rádia. Děkujeme. Anička Zavlíčkova v Rodu právě teď v 6 ráno se snaží rozlepit oči u hrnku kávy a nerozlít to přitom všude okolo na faktury. Další zpráva, Roman Turnov, ahoj rádio, sedím u kompu a probírám se maily, popijím kávu a poslouchám vás. Tomáš Plzeň řídí tramvaj a nechápe, proč všichni cestující nastupují jen jedněma dveřma. Hezké ráno, šampioni. A taky píše Martin Cerekvice nad Loučnou. Dobré ráno, docvičeno a jedu do práce, mějte hezký den. Cerekvice nad Loučnou. Pane bože, velký vzpomínky.
1: Jak to?
0: Já tam tu měl letní lásku, čověče.
1: Samrla.
0: Simona Pravcová. Už to je teda hodně let zpátky, jo? Myslím si, že už bychom se nepoznali. Ale to bylo velký, Davide. To bylo velký, tak já vám děkuju za vaše zprávy, děkuju i Martinovi z Cerekvice, že mi připomněl letní lásku.
1: Třeba to je jeho současná partnerka.
0: To doufám, že spíte. Tak když tak pozdravuj doma, Martine.
1: Ona bude vědět.
0: Coldplay, Paradise, 6 hodin, 12 minut, posloucháte Hit Radio. Krásné ránko.

0: čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu, tohle je Dua Lipa Houdini na Hit Rádiu. Hezké ráno. Tak co ten hokej včera, co? To byla symfonie. Koukali jste? To byla jízda, co? Naši se na ledě předvedli 4-3 pro nás. Mělo to být teda 5-3, protože rozhodčí se taky předvedli.
1: No, já jsem si říkal, v dnešní době, kdy mají 1000 kamer přímo v hale, ty se na tohle zpětně nepodívají, to je úlet.
0: Já jsem začal má křičet na tom gauči, nebyl jsem sám, já jsem měl otevřený balkónovky a teďka ono tam, evidentně se koukali nějaký další lidi a už je po šestý, už nemůžu říct, jaký slova tam padly, jo, ale asi to nejslušnější je, že tyhle vemena by měly jít pískat maximálně tak okres, jako jo.
1: Hele, já ještě připomenu, že jsi říkal, když jsme prohráli se Slovincema, že jsme vedli do té doby, než přišla k televizoru tvoje tchýně, ta hádám teda včera nekoukala, jo.
0: My jsme tam včera nebyli, my jsme byli u nás doma, okay. My jsme o víkendu jsme byli v Krnově, přímo u nich, ale teďka jsme byli doma v Praze. A dopadlo to. Takže dopadlo myslím, to. Myslím, že se nedívala. Takže, dámy a pánové, 4-3. Jsme včera porazili Švédy, nikdo to nečekal. Takhle, možná hokej nesledujete, začnete ho sledovat až ve čtvrtfinále, kdy vás to začne bavit. Já teda nevím, co se stalo, Davide, ale já začal ten hokej sledovat od úplného začátku. Poprvý v životě.
1: Já jsem úplně v šoku.
0: Poprvý v historii. No tak. Kde hrajeme? Zítra?
1: Zítra
0: Itálii.
1: Hrajeme s výběrem Itálie, naštěstí ne ve fotbale, ale v hokeji, tam jsou samozřejmě Italové silnější. Zítra to vypukne v 16:20, ještě připomínám, že jsme v tabulce prozatím na úžasném druhém místě, takže pánové, jen tak dál.
0: To je skvělý, já už jsem chtěl říct, že si Italové namažeme na chleba, úplně jako v pohodě, ale pak mě došlo vlastně v sobotu s tím Slovenskem, co se tam dělo, tak budeme doufat, že to dopadne, zítra 16:20, faníme.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
10: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
11: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer? V 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: A čelovky vaření a papání?
15: Máme.
14: A batůžek malý a velký?
15: Máme.
14: A co boty a botičky do každého počasí?
15: Jasně, že máme. Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.
18: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
19: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
20: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
21: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v provozu. Na Domažlicku na výjezdu z Horšovského Týna směrem do Meclova probíhá výsprava vozovky.
22: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
23: Hit Radio.

0: Je přesně 6:30, minuta k tomu. Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Shakira v létě strádat nebude. Španělské úřady musí populární zpěvačce vrátit 60 milionů euro. Soud totiž rozhodl, že v roce 2011 nebyla daňovým rezidentem v této evropské zemi. A teď dobrá zpráva ze světa fotbalu. Na světový šampionát pojede i legendární Brazilec Neymar. Míčového kouzelníka povolali do reprezentace po 2 letech kvůli častým zraněním. Pokud si žena chce udržet muže, měla by mu lichotit. S takovým článkem přišel web novinky.cz. Při lichocení by se ale měla údajně vyvarovat sladkým řečičkám, které nefungují. Veškeré komplimenty musí být upřímně.
0: My tady nemáme Jasmin, Davide, dneska by nám k tomu něco řekla.
2: Aby nám třeba dala nějakou lichotku.
0: Aby nám dala lichotku, stačí ti lichotka od muže?
2: No zkus to schválně, si to bude upřímně.
0: Tak nemám nic.
2: Tak já zkusím tobě dát teda jedno, jo. Michale, ty jsi tak neskutečně vtipný.
0: Škoda, že to taky není upřímný, jo.
2: Bylo to upřímný.
0: Fakt? Jsi skvělý, Davide. Mám tě rád. Meredith Brooks, Bitch, na Hit Radio, hezké ráno. I hate

0: George Ezra, Shotgun, 6 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A pojďte se přiznat, už jste se někde radili s umělou inteligencí o tom, co napsat partnerovi během hádky? Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. To je aktuálním trendem, tak by mě zajímalo, jestli jste to někdy udělali, jestli jste se někdy poradili s umělou inteligencí, pokud jste se hádali s vaším protějškem.
1: Tak
0: to byla otázka na lidi hlavně teda.
1: Komplikované jsou samozřejmě hádky, které jsou live. Protože když na sebe řvete s partnerkou v kuchyni,
0: taky tak vytáhnou telefon.
1: Vytáhnou telefon, ještě, Miláčku, co jsi řekla, můžeš si to nahrát?
0: Ale vlastně ona, ta umělá inteligence, dneska ty to můžeš jen tak jako pustit, ona tě poslouchá a jakmile začne něco říkat a ty začneš mluvit, tak ona přestane a začne tě poslouchat, jo. Takže myslím si, pokud by teda ale došlo k nějaké hádce, že umělá inteligence by jako absolutně nevěděla, co se děje, takže v tom je ztracená. Takže je to opravdu, pokud ten pár není spolu, takže ten screenshot si posíláte, jakoby, víš.
1: Prostě online hádka.
0: Prostě online hádka. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili, tady jen tak jako cvičně. Tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být: chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo, tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, to znamená, půjdeš třeba na pivo nebo do garáže, hele, podepsal ses vlastní ortel.
1: Je problém.
0: Je problém. Další, zpráva od ní. Aha, tak super, užij si to. Chlapská reakce přes AI filtr: díky, ale bez tebe to stejně nebude ono, těším se, až budeme večer spolu. Realita bez cenzury, jo? Překlad textu. Jestli se tam budeš bavit, tak doma neprojdeš ani dveřma. Nejlepší obrana je okamžitě otočit kompliment směrem k ní a nenechat se vtáhnout do argumentace. A teďka, ať nenadržujeme jenom nám chlapům, tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později, nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? V pořádku, pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu. Vlastně říkám se, že to není úplně špatný nápad s tou umělou inteligencí, že to možná dokáže zachránit spoustu vztahů a já se ptám, kde se dá zaplatit premium.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zahradnictví Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau!
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz
13: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
14: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
2: Hit Radio.
18: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
19: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: jak to vypadá na cestách. Informace pro vás, kdo někam frčíte autem, přidáme teď.
1: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech jste nám nahlásili překážku v provozu. Na Plzeňsku mezi zastávkou a Dolní Lukavicí budou probíhat práce na silnici.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ránko. Global DJs 652. Mimochodem, minulý týden jsme ještě ráno zapínali vyhřívání sedaček a příští týden už budeme v autě pouštět klimošku na max, protože meteorologové hlásí první třicítky.
1: Je to tak, koukám, jak koukám, tak koukám.
0: Mimochodem, minulý týden jsme ještě ráno zapínali vyhřívání sedaček a příští týden už budeme v autě pouštět klimošku na max, protože meteorologové hlásí první třicítky.
1: Je to tak, koukám, jak koukám, tak koukám, až do úterý samý slunce.

0: magická hodnota, poprvé bylo tam 100,4 kilo.
1: Seš na třech číslech, no.
0: Jsem na třech číslech a hlavně mi přijde, že mám o tři čísla jako menší oblečení, jako fakt normálně se ty trička a všechny věci se nějak zdrcly. Do kalhot jsem dorost, jo, ale trička prostě to je problém. Co ty? V pohodě po zimě?
1: Ale já jsem furt stejný, takže já jsem v pohodě.
0: Aha.
1: Co mi teda trošku vadí je, že už nemáme takový to jaro, jak jsme byli dřív zvyklí, víš, takový jako pohodový kolem 15 stupňů, takový ten přechod mezi tou extrémní zimou a tím extrémním létem.
0: Myslíš takový ten pozvolný nájezd prostě.
1: Přesně tak.
0: Jo, takže opravdu ze zimy přímo do léta. No hlavně, co nás taky čeká, tak proběhne brutální probuzení grilu ze zimního spánku. To už možná máte taky někdo za sebou. Ty jste grilovali, ne?
1: My jsme sice grilovali, ještě byla docela zima, takže jsme se všichni jako tulili ke grilu, aby nám nebyla zima.
0: Jo, vy jste se zapálili spíš, abyste se ohřáli, ne abyste ho grilovali.
1: Jo, ale byla to pecka a strašně se na to těším.
0: No taky se těšíme. Tak určitě se těšíte i vy, na co se můžete těšit teď na Hit Radio. Je Taylor Swift, The Fate of Ophelia, no a za malou chvíli taky zprávy v 7 s Davidem. Tak hezké úterní ránko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit.

0: Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Evropy míří tropy. Podle meteorologů zahřeje náš kontinent po vládě ledových mužů teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům, ve střední Evropě potom budou atakovat tropických 30. Do Česka přijdou největší vedra o víkendu. Nevypadá to dobře, to jsou slova Andreje Babiše na konto návrhů na zrušení poplatků za televizi a rozhlas. Nejen předseda vlády má přitom k plánovaným změnám ministra Otto Klempíře výhrady. Řada úřadů a ministerstev Klempířův návrh zkritizovala jako nekvalitní. Odporné, úplný úpadek, takto hodnotí včerejší utkání našich hokejistů média ve Švédsku. Tři korunky v úvodních třech duelech vyhráli jediný proti Dánsku. Připomínám, že český výběr se posunul na druhé místo tabulky, hned za vedoucí Kanadu. Další duel Rulíkovy družiny je na programu zítra proti Itálii. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Vedení Plzně rozhodlo o budoucí podobě náměstí Míru na Borech. Zastupitelé města vybrali vítězný návrh architektů, kteří se přihlásili do soutěže. Park byl v minulosti botanickou zahradou. Po revitalizaci by měl sloužit jako příjemné místo k setkávání a posezení. Nejen jako přestupní koridor na hromadnou dopravu. A ještě jak vypadá dnešní předpověď počasí. Podle meteorologů by mělo být oblačno nebo zataženo. Teploty dnes odpoledne vystoupají mezi 17 až 20 stupňů. Objevit se mají přehánky, déšť a k večeru taky bouřky.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
11: Minutu po 7 ladíte Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
12: Hezké ráno.
11: A dnes je výjimečný den pro jednu z nejlepších českých hereček.
12: Ale prosím tě.
11: Dáma s vrozenou grácí, Iva Janžurová, slaví 85 let.
12: Všechno nejlepší
11: přejeme. No a kdo slavíte dnes, 19. května, taky, tak i vám. Všechno nejlepší k narozeninám. Užijte si váš den, no a užijte si i další muziku. Všichni, kdo ladíte, třeba Činasky, slovenský Klín, hezké ráno.

0: 5 minut po 7 si dáváte Hit Radio, Činasky, slovenský klín, hezké ráno. Vzpomenete si na vaše nejoriginálnější lži, kterými jste krmili rodiče, abyste mohli jít na party, zakrýt průšvih ve škole, nebo třeba utratit peníze za blbosti? Asi všichni jsme to dělali, tohle se řeší v jednom příspěvku na Facebooku a nejvíc lajků tam měla lež, schválně Davide, jestli tě napadne, co to mohlo být.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsi to před chvílí řekl.
0: Dobře.
1: Tak si tipnu, spím u kamaráda.
0: Je to tak, mami, spím u kamaráda. Ono ve finále to je, že nespím u kamaráda, že se nebude mučit na maturitu.
1: Že možná nespím vůbec, protože budu celý večer kalit.
0: Řekla, s mami spím u Tomáše, budeme se učit, jo. Přitom Tomáš byl v komatu na diskotéce a my s ním, jo. Tak nás napadlo, že bychom se mohli zeptat vás, jaká byla ta největší vaše lež rodičům, nebo co třeba na vás vaše děti zkoušejí, to bychom chtěli vědět. Je něco takového, co máš, Davide? Ty vzpomeneš na své mládí. Já teda, jestli můžu nejdřív, já jsem vlastně asi nikdy nelhal, protože já bych dostal hrozně přes zubu.
1: OK, tak u mě si trefil jackpot tím spaním u kamaráda. To jsem párkrát použil, vždycky to vyšlo.
0: A kde jsi byl?
1: Byl jsem na diskotéce.
0: Fakt?
1: A nakonec jsem třeba vlastně u toho kamaráda i spal, takže to vlastně byla taková pololež.
0: Jo, počkej. Že jsi to vlastně zkombinovala, že jsi vlastně tak jako úplně nelhal, chápu. No tak pojďte nám dát vidět, vy, kdo nás sledíte. Jaká byla teda ta vaše největší lež rodičům? 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte jako zprávu, no a my k vám pošleme další hity Rehab nebo Rasmus, hezké ráno.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Rasmus and the Shadows na Hit Radio v 7.13. Největší lež rodičům je prý. Mami, budu spát u kamaráda nebo u kamarádky. O tom jsme se tady bavili před chvílí a David říkal, že to naprosto chápe, že to použil. Já teda nikdy, protože jsem se bál, že by se na to přišlo. Takovej strašpitel jsem byl. Nicméně ptali jsme se vás, jaká byla vaše největší lež rodičům, případně co na vás vymysleli vaši potomci. Přišlo od vás spousta zpráv, tak se tím nějak probereme. Řekla jsem, že jdu spát ke kamarádce, která od nás bydlela asi 15 minut a přitom jsem jela za cizím klukem asi 150 kilometrů. Naštěstí se na nic nepřišlo a nic nestalo a s přítelem jsme dodnes. To napsal anonym.
1: Hezky.
0: Terka z Plzně píše, moje největší lež byla, když jsem si na papírek napsala a vytiskla, že jedu na dvoudenní školní výlet a v závorce bylo sebou buřty v závorce, aby to bylo co nejvíce věrohodné. No a pak jsem následně s kamarádkou propařila noc v Plzni v kosmu a pak snídala ty studený buřty.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, co bylo s těma buřtama, tyjo?
0: Dnes jako máma dvou dětí si ťukám na čelo, ale bylo to jeden z těch nejlepších zážitků. Věřím. Další zpráva. Mami, v autobuse bylo hrozný horko a mě uschly plavky, jak jsme jeli z bazénu. Tak zakrýval, že vůbec neplaval a plavky na sobě ani neměl oblečené. To napsal Robert. Další zpráva od Týny. Ahoj, nejprve chci poděkovat Davidovi, že obhájil lež spím u kamaráda, taky jsem ji několikrát použila. Šli jsme s kamarádkou na diskotéku a já pak u ní přespala. Lež to tedy nebyla, to až pak, když se mě mamka zeptala, a co jste holky dělali?
1: Spali?
0: Odpověď klasického puberťáka, dvojtečka. Já už ani nevím, mami. A to vlastně taky nebyla lež, já si to totiž fakt nepamatovala. To napsala Týna. Další zpráva od Míši. Dobré ránko, já jsem teda rodičům kecala téměř denně, ale daleko víc ve škole, protože jsem byla hrozný záškolák. A jednou jsem nešla na praxi a pak jsem učitelce řekla, že jsme autobusem srazili cyklistu a museli jsme čekat na záchranku a policii. Ona mi to samozřejmě nevěřila. A večer to bylo ve zprávách, že se to fakt stalo, ale někde v Čechách. A ona se mi pak omlouvala, že mi nevěřila. A vůbec si nepřišlo divný, že naše škola byla na Moravě a já taky. To je dokonalý. Máme tady hlasovku od Soni a to je zkušenost s její vlastní dcerou.
2: Ahoj, radiáci. Hodně mě to teď pobavilo, sedla jsem do auta a slyším to téma a já jsem si úplně vybavila mojí dceru vlastně relativně nedávno, která, když jsem bez zaklepání vešla do pokojíčku, tam byla mlha jak na diskotéce. Dcera úplně v klidu, vapovačku, jak se tomu říká, prostě tu cigaretku. A tvrdila mi do očí, že je to powerbanka. Já jsem myslela, že se rozkočím jako vsteky, že se mi snaží prostě přesvědčit o tom, že to tak jsem jí říkala, že je příliš přehřátá na to, aby asi nabíjela a odešla jsem teda s naprostým šokem, že mi vlastně lhala do očí. A do dneška to považuji jako vlastně za naprosto bizární vtip, co ty děti vlastně jako zkoušejí z voka do voka na to, co vymyslejí, že někde jsou, tak to jenom pro pobavení, jo. Tak hezký den a děkuju, že takhle hezky vysíláte.
0: Děkujeme, to je skvělý, no tady by se dalo říct, že nabíjela, až se z powerbanky kouřilo teda. Jinak je teda pravda, že tahle výmluva, máme, já budu spát tam a tam, že je tak prokouklá, že tomu pořád prostě ty děti věří, co? Hmm. Já teďka, když to vím, tak je mi úplně jasný, za mnou jednou přijde dcera a řekne, máme, já spím, teda, máme, tati, já spím tam nebo tam. Já jí nebudu věřit. Vymyslete si něco lepšího. Tohle už je provařený. Pink! Runaway, tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7:45 k tomu. Za malou chvíli taky aktuální doprava, tak hezké ráno, zítra dám.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
6: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
7: Tak teď je ten správný čas.
6: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
7: Nejvyšší výkupní ceny.
6: Peníze i hned na ruku.
7: Vše vyřídíme za vás.
6: Přebereme záruky.
7: Nabízíme i možnost protiúčtu.
6: Přijeďte.
7: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
6: Tým Autocentra Davokár.
8: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to
9: má podařit. Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
10: Toto je.
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
15: www.pubec.cz.
16: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dech.cz.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit hodně.
18: Řešení je Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Řešení je Acema.
17: A co když potřebuju 20 milionů?
18: Řešení je Acema.
17: A 30?
18: Acema.
17: A 40?
18: Acema.
17: A 50?
18: Acema. Jde to i bez banky.
19: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
20: A tava!
21: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
21: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
22: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech jste nám nahlásili překážku v provozu. Na Rokycansku ve Lhotě pod Radčem budou probíhat práce na silnici, moc to tam nehoňte.
23: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky, auta jako ze škatulky.
24: Hitradio FM+.

0: Huntrix Golden, 7 hodin 30 minut, neboli půl osmé, jak chcete, posloucháte Hit Radio. Krásné ráno, za malou chvíli soutěž Rychlá pětka o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Umělou inteligenci bychom neměli brát doslovně, a to především, pokud se chceme radit o svém zdravotním stavu. Existují případy, kdy chatbot místo chemoterapie doporučoval alternativní léčbu. Lékaři radí, abychom s vážnějšími problémy vždycky raději navštívili lidského odborníka. No a u umělé inteligence zůstaneme. Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Ta se podle jednoho z nejbohatších lidí světa odchýlila od původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Podle soudu ale Musk podal žalobu příliš pozdě. Asia Express uzná letošního vítěze. První řadu populární show ovládla Jelítka, Vavřinec Hradílek a Tomáš Slavík. Celkovou výhru 800 tisíc chtějí věnovat na dobročinné účely.
0: Já teda musím říct, Davide, patřím do skupiny těch lidí, vás posluchačů, kdo jste to nikdy neviděl, ale ty jsi říkal, že tam padla teda výhra kolik?
2: No, pokud jsem se dobře dočet, tak 800 tisíc korun, což jasně, mi nepřijde za stolik, když jsem se kouknul zpátky do historie, tak věřte, že vyvolení reality show, která samozřejmě není úplně stejná, ale je v něčem podobná, byla vysílána už v roce 2005 a první cena byla 11 milionů korun.
0: Hezký. Tak Davide, možná bych měl udělat nějakou svoji reality show, že bys to zamás pak, co ty na to? Co ty na to?
2: To si ještě promyslím.
0: Pojďme soutěžit. Celý tento týden hrajete v Rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, pátek, sobota, neděle 19. až 21. června. Přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a sledovat závody z různých míst. Kompletní program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A já se ptám, jestli jdete do toho. Tak pokud je odpověď ano, pište právě teď. Chci soutěžit a koho byste na motorky vzali sebou. A to nám napište na 777-937-777. Teď k vám letí Dan Barta. On má jet na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Dan Varta. On My Head na Hit Radio v 7.35. A pojďme soutěžit. Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v Rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. 19. až 21. června se to všechno odhraje a Grand Prix přiveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin a nebo třeba Filip Salač. No a o tohle se právě teď zasoutěží Vojta. Vojto, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Zdravíme do Nového Boru. Ty jsi napsal, že by si vzal sebou tátu. Jste fandové motorek?
1: Spíše formulí.
0: Tak, hele, motorky taky, hlavně ať to řvé, ne?
1: No. Jo, je to nejbliž dostupný.
0: No tak super, tak Vojto, pojďme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, který měsíc v roce je v pořadí 8.
1: Srpen.
0: Přesně tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje žlutý střed vajíčka?
1: Žloutek.
0: No.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Kolik gramů má 10 deka?
1: 100.
0: Bez váhání.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Vojto, který zvíře má na těle krunýř, do kterého se schovává a pohybuje se velmi pomalu?
1: Želva.
0: Ano. A poslední, 5. otázka, která tě dělí od výhry. Jak se jmenuje hlavní město Itálie?
1: Řím.
0: Vojto! Yes! Hele, nemáš tam náhodou taťku sebou?
1: Strejdu.
0: Strejdu? Jo, takhle strejdu. Tak zdravíme strejdu. Jak se jmenuje strejda? Jak se jmenuje strejda? Strejda Petr o něm měl. Tak Peťo, Vojto, vy jste to zvládli, chlapáci. Vstupenky na Grand Prix, gol vstupenky na MotoGP v Brně, tak ty jsou vaše.
1: Dobře, děkujeme moc.
0: Tak moc, moc si to užijte. Je, tak to je hezký, to je hezký. Tak zvládněte cestu, ať frčíte kamkoliv, vstupenky posíláme a zase někde ozvěte. Čau.
1: Děkujeme.
0: Díky. Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio FM+.

0: of my life. 7.41, tohle je Hit Radio. Máte rádi jeleny? Skupinu jelen? Tak to buďte u Hit Radia i po 8. Právě kapela Jelen bude hostem Hit Radia, nebo takhle, alespoň část jelení smečky. Jindra Polák, kytarista Pepa Málek a Adéla Orlová, která hraje na akordeon, zahrají nám taky živě, probereme, co chystají na letošní rok, no prostě je pořádně vyspovídáme, tak těšte se, skupina Jelen po 8 tady na Hit Radiu. Na co se můžete těšit za chvíli, tak jsou další hity Imagine Dragons, taky Offenbach, Norma Jean Martin, no a samozřejmě, tak jak jste zvyklí, přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno sviští.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Schmutzler v Plzni Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
5: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
6: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
7: Hausbrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
13: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
14: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
15: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
16: Nápady, typy, inspirace.
17: Šumava žije!
16: Šumava žije. CZ.
18: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
19: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo TIK a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
8: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku v provozu na trase z Plzně na Domažlice. U Zbůchu budou v pravém pruhu probíhat práce údržby.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, posloucháte Hit Radio a všichni žijeme. Nic se nestalo. O čem se bavíme? O půlnoci nám nad hlavami prosvištěl kosmický šutr o velikosti autobusu.
1: Já jsem tu zprávu taky čet a když psali, že to bylo opravdu zemi blízko, tak jsem si představoval, že to někde třeba i lízlo, jako třeba špičku Eiffelovky, jo. Nakonec jsem se dočet, že to bylo zhruba 90 tisíc kilometrů od Země, což ale je na kosmické poměry opravdu blízko.
0: To jsem chtěl říct, že to je ve vesmíru v podstatě takový, čemu to přirovnat, takový, představ si, že jdeš na nákup někam do hypermarketu a parkuješ, jo, a někdo to dá opravdu jako k tobě, to auto, ty parkování na těsno, dalo by se říct.
1: Příměr.
0: Jo, jenom teda pro představu měsíce od nás asi čtyřikrát dál. Takže všechno to dobře dopadlo a je to vlastně dobře, protože myslím si, že kdyby to do nás třísklo, bylo by to fakt škoda, protože ten včerejší hokej se Švédskem byl fakt dobrý. A představ si, že bychom teďka si nemohli užívat ty emoce. Ty emoce. Miles Smith, 7.53, další muzika pro vás. Hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Pavel si u veřejnosti mírně pohoršil. Hodnocení hlavy státu se v posledních průzkumech oproti loňskému roku liší o 0,3. V průměru mu tuzemská společnost dala známku 2,9. V hodnocení polistopadových prezidentů mu momentálně patří třetí místo za Václavem Havlem a Václavem Klausem. Naopak jeho předchůdce Miloš Zeman je poslední. Donald Trump stíhá vedle práce amerického prezidenta ještě obchodovat. V prvním čtvrtletí letošního roku strávil na burze hodně času. Obchodoval přitom s cennými papíry v hodnotě 4,5 miliardy korun. Mluvčí Trumpovy společnosti Trump Organization ale trvá na tom, že prezident do investičních rozhodnutí nijak nezasahuje. Vítězství našich fotbalistů na světovém šampionátu nebudou komplikovat jenom soupeři, ale taky počasí. Podle poslední analýzy se až čtvrtina všech zápasů odehraje ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Obavy navíc vyvolávají také potenciální bouřky a kous z lesních požárů. Připomínám, že turnaj začíná už 11. června. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Dětské hřiště u koupaliště v Rokycanech nově zastínila plachta. Jde o vítězný nápad prvního ročníku participativního rozpočtu, který vybrali sami obyvatelé města. Přípravy na zahájení letošní koupací sezóny v Rokycanech běží naplno. Voda je napuštěná a pokračuje její filtrace. Sezóna by měla začít jako obvykle 1. června. A teď se podíváme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude hlavně oblačno nebo zataženo. Počítat máme taky s deštěm nebo přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni.
5: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
6: Osm hodin, dvě minuty, ladíte úterní Hit Radio, snídaní šampionů, krásné ráno. To, co jsme slíbili, je tu. Kapela Jelen, dobré ráno.
7: Krásné dobré ráno, zdravíme všechny posluchače.
6: Je tady s náma část Tylní smečky, Jindra Polák, ahoj, Adela Orlová a taky Pepa Málek. Ahoj. Tak my si úplně na start pustíme vaši nejnovější tvorbu Toulaví zpěváci. Může být, pak se o tom něco povíme.
7: Určitě.
6: Tak jdeme na to.
8: Hit Radio FM+.

0: a Adela Orlová na Hit Rádiu. Toulaví zpěváci v 8.05, no a skupina Jelen je našimi hosty. Dobré ránko všem, kdo jste dorazil.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ještě jednou připomínám, je tady s námi Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová. My jsme teďka slyšeli píseň Toulaví zpěváci, což je vaše nejnovější tvorba. A Jindro, ty se vrátil k Jiřímu Suchému a vlastním dětským vzpomínkám. Co se muselo stát, aby ses rozhodl pustit do světa vlastně první jelení písničku pro děti?
1: Tak tam právě se dělo to, že my chystáme na léto náš vlastní festival Jelen Fest, který je zaměřený hodně na rodinu a hodně na rodinu s dětma. A říkali jsme si, že bychom chtěli udělat nějakou písničku pro děti, kterou bychom si tam s ním mohli zaspívat. A já jsem si vzpomněl právě na tuhle písničku, kterou jsem jako malej zpíval s mojí babičkou a měl jsem ji hrozně rád, byla to taková moje zamilovaná. Když jsem ji zahrál klukům, tak nám okamžitě sedla, protože i tematicky k nám fakt jako sedí ty Toulaví zpěváci, to je víceméně náš život v kostce. A zahráli jsme si ji a zjistili jsme, že opravdu nás baví, ta melodie je krásná, takže jsme si říkali, že bylo fajn si ji připomenout a vypustit ji do světa.
0: Já teda za sebe musím říct, že to podle mě není písnička jenom pro děti, protože když to tady hrálo, tak jsem říkal, zapalte ohně, připadal jsem si jako u táboráku. Vrátilo mi to opravdu zpátky do toho dětství. Jindro, ty jsi zmínil Jelen Fest, 20 zastávek po celé republice, jestli říkám správně. Tak. Celé to odstartuje 5. června v Praze a ono vlastně nepůjde o obyčejné koncerty, ale z koncertu se stane takový rodinný výlet. Tak by nás zajímalo, kdy jste si vlastně řekli jako skupina, že koncert už je málo, že z toho chcete udělat celý den.
1: Tak my jsme tím trošku navázali vlastně na takovou naší akci, která se jmenuje Jelen a přátelé, kterou jsme dělali vlastně 3x v Přibyslavi, kde je více jak půl kapely doma. A je to vždycky jako odpoledne právě, kde jsme se sešli jednak s fanouškama, s celýma rodinama a s lidma, který máme rádi i jako z té hudební branže, který tam byli jako naši hosti. A říkali jsme si, že bylo fajn tenhle ten koncept vzít a trošku ho posunout dál. Takže tohle to je vlastně takový pokračování toho našeho Jelena přátelé a zároveň bychom chtěli trošku přivíst takový kousek naší O2 arény, kterou jsme měli na podzim lidem, kteří se tam třeba nedostali do všech regionů.
0: Jasně, rozumím. No a Adel, ty do toho jeleního světa přicházíš vlastně nejčerstvěji, tak jak na tebe působí kapela, která si sebou vozí nejenom jako publikum, ale skoro takovou celou rodinnou komunitu?
2: No na mě to působí hrozně hezky, jako to je právě jedna z věcí, co se mi hrozně líbí tady na téhle kapele, na Jakovi, to je ten přístup k těm fanouškům a to prostě, že se tam, jakože to je fakt, že se tam máme rádi, to je hrozně
0: jasně.
2: Super, no.
0: Jaký to je vlastně zpívat písničku, která má v sobě teda kus Jindrova dětství, taky vlastně Jiřího Suchého a dnešní jako děti na festivalu, jaký to je pocit?
2: Pro mě je to popravdě, mě to období jako Jiřího Suchého a Semaforu hodně minulo, protože jsem prostě už jiná generace, ale to, že právě jako se vybrala tady tahle ta písnička, že ji natočíme a budeme ji zpívat na těch Jelen Festech, tak to pro mě byla jako hrozně zajímavá a jako hrozně fajn zkušenost, protože
0: až vlastně podsta, dalo by se říct.
2: No, a jakože já jsem potom začala poslouchat i ty další věci a vlastně díky tomu objevuju vlastně tu tvorbu třeba toho Jelenského.
0: Ty jsi nedávno taky vydala svoje album, o tom se pobavíme, já se ještě vrátím k těm koncertům nebo k Jelen Festu. Co tam všechno bude, na co se teda můžou všechno děti těšit? Nebo nejenom děti, ale vlastně celá ta rodina, celá ta familie, která vyrazí na Jelen Fest.
1: Tak bude to vlastně celodenní program, začneme už ve 3 hodiny odpoledne a ze začátku uděláme vyloženě koncert pro děti, kde vlastně zahrajeme pár našich jeleních písniček, ale zahrajeme i dětské písničky a chceme do toho děti hodně zapojit, aby se zaspívali s náma, byli v tom, zahráli si na nějaký nástroj a tak. A pak vlastně Adéla tam bude mít svůj recital, kde představí právě písničky ze svojí nový desky. Na každém tom koncertě bude jeden speciální hudební host, který bude mít svůj koncert a na závěr bude velká jelení show, to bude prostě ten náš závěr toho dne, kdy budeme začít někdy kolem 8 hodiny ten náš koncert a končit tak jako kolem tý 10, aby i právě ty děti to zvládly a hezky. Nám je vždycky hrozně líto, když vidíme ty tatínky, jak tam stojí a na zádech jim spí to dítě a oba se tam klátějí a tak si říkáme, že tomu se chceme vyhnout. A vlastně celý den tam bude nějaký program, budou autogramiády, budou soutěže, budou takové věci, kde se lidi vlastně budou moc zapojit a potkat i s náma.
0: Bude se hrát, bude se zpívat, bude se tančit. No a já musím prozradit, vy jste dorazili do studia vybavení nástroji. A já tady v playlistu mám teďka Jelen Magdalena, což je jako jednoduchý to tady zmáčknout, pustit, můžeme hrát, ale tak, že bychom to takhle stáhli a že bychom si tu Magdalénu dali živě, co vy na to?
1: Tak já myslím, že to můžeme zkusit takhle po ránu, uvidíme, jak nám to půjde.
0: Tak jdeme na to. Jelen Magdalena živě na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Dá. Já jsem připadal jako na soukromém koncertě. Moc vám děkujeme. Posloucháte Hit Radio, s námi skupina Jelen, tohle byla Magdalena živě, Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová, ještě jednou hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Ráno.
0: Adel, bylo slyšet, jak jsi se krásně přidávala, jak to tam krásně zapadlo do toho komplexu a my musíme připomenout, že tobě 15. května vyšlo debutové album Venku se stmívá, je tak. Řekni nám, co se člověku honí hlavou, když najednou pustí ven 10 vlastních songů? Jaký tam je to očekávání? Je tam nějaký strach nebo nějaké napětí?
3: Já myslím, že tak jako všechno dohromady. Já jsem se na jednu stranu strašně těšila na to, až budou ty písničky venku, protože jsou to některý, jako jsou tam starý třeba 5 let, že se mnou byly fakt jako dlouho a byly prostě u mě v šuplíku a měla jsem je jenom já a teďka konečně přišla ta chvíle, kdy si je můžou poslechnout i ostatní lidi. Tak já na jednu stranu jsem se moc těšila, na druhou stranu tam máte vždycky v hlavě takový to a co na to řekne tamten a tamten a co si bude myslet babička, až uslyší tuhle písničku. A takhle. No, takže jako taková směs pocitu, ale hlavně jsem vděčná, že prostě, že ty písničky můžou jít ven a co se stane, to se uvidí.
0: Jasně. No a Jindro, Pepo, vy už máte za sebou spoustu desek, spoustu koncertů, zásadních, obrovských momentů. Vidíte třeba tady na Adéle tu nervozitu a to šílenství okolo toho debutu?
1: Co, Pepo, vidíš na Adele?
2: Já na ní nevidím, úsměv na tváři.
1: Ona, Adele, je taková, že klame tělem, jo. My, i když jsme vlastně hráli úplně první koncert spolu, tak to bylo takový, my jsme se jeden den potkali, zkoušeli jsme, druhý den jsme měli koncert hned v Litomyšli, prostě v klubu před lidma a Adéla to dala úplně na první dobrou, jako kdyby tam s náma byla vody jak živa, jo. Já jsem říkal, to není možný, ona vůbec není nervózní a pak jsme přišli do šatny a tam ona sedala, klepala se a říkala, bylo to dobrý. Já jsem říkal, bylo to úplně super. Takže to vůbec není na ní poznat, ona hrozně klame tělem.
0: No, Adéla se směje, takže babička je spokojená, všechno je v pořádku teda.
3: Babička všechno schválila,
0: no, tak takhle.
3: Dobrý.
0: Když je spokojená babička, tak tam už není co řešit. Jinak Adel, tvoje deska je hodně klidná, taková akustická, osobní, je to tvoje přirozená poloha a nebo si prostě odmítat do toho debitu dělat nějaký zbytečný, jako to říct, ohňostroje?
3: Já si myslím, že to je jako hodně pro mě jako přirozený psát tady tyhle ty klidnější, melancholické věci a je to i hudba, kterou jako já ráda poslouchám. A vlastně jsme se s Martinem Ledvinou, který tu desku produkoval, rozhodli, že to chceme vlastně zachovat v těch písničkách. Takže to nebylo něco jako uděláme akustickou desku a ještě nevíme, co na ní bude,
0: jasně,
3: ale chtěli jsme těm písničkám prostě dát to, co potřebujou.
0: Chápu. No a Adélo, ty na Jelen Festech budeš mít vlastní 20-minutový set, jestli říkám správně, s kytarou a budeš vystupovat s Jeleny. Kde je za tebe větší tlak, jestli když jsi sama teda před lidmi, anebo v kapele, jak kdybys to měla porovnat?
3: Tak já momentálně jsem určitě jako víc nervózní z toho hraní, který budu mít sama, protože to je něco, co je pro mě celkem ne úplně nový. Já jsem jako hrávala i předtím svoje věci, ale teďka, jak to poslední dvě sezóny bylo jako hodně s Jelenem, hodně na pódiu, hodně společně, tak se bojím, jestli jsem to nezapomněla, tak to se ukáže v létě, ale doufám, že to bude hezký oboje.
0: Já si myslím, že tam je takový ten prvotní přirozený strach, ale jakmile budeš na tom pódiu, tak to tam takhle bude skákat,
3: to
0: bude tam.
3: Ono je to tak většinou, že jsem nervózní předtím a pak to opadne a pak se to z toho vyklepu potom.
0: Kapela Jelen našimi hosty pustíme všude zdejší teďka tady z počítače a pak bychom si mohli zahrát ještě, samozřejmě si popovídáme Bílý klávesy, co vy na to?
1: To bychom mohli,
0: tak všude zdejší na Hit Radio v 8 hodin 18 minut. Krásné ráno.

0: 8.21, posloucháte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, stále tu s námi jsou vzácní hosté. Část Jelení smečky. Skupina Jelen, Jindra Polák.
1: Krásné dobré ráno.
0: Pepa Málek.
2: Dobré ráno.
0: A Adela Orlová.
3: Dobré ráno.
0: Krásné ráno. Pojďme připomenout ještě posluchačům, kteří se připojili až teď, co chystáte na léto, to je Jelen Fest. Začínáte 5. června ve Žlutých lázních v Praze. Pojďme připomenout, na co všechno se tam můžou teda naši posluchači těšit, když dorazí s rodinou, bez rodiny, s kýmkoliv. Na co všechno je tam čeká?
1: Tak začínáme opravdu 5. v Praze, 6. se tam ještě zopakujeme ve Žlutých lázních. Bude to 20 zastávek ve všech regionech a vlastně je to rodinný festival, kde zahrajeme akustický koncert pro děti. Adela tam zahraje svůj recitál z nový desky, bude tam vždycky hudební host, večer bude velká jelení show a v mezičase budou podpisovky a aktivity s kapelou a aktivity bez kapely a soutěže a všechno možný, takže bude prostě na celý den zábava.
0: Jeleni si prostě řekli, že koncert je už málo, takže se z toho udělá celý velký pohodový den. Co kdybychom si zahráli song Bílý kláves? Ještě než to zahrajeme, tak Bílý klávesy mají velkou koncertní energii. Co tady v tom songu podle vás nejvíc funguje naživo, když ho hrajete?
1: Tak my jsme ho vlastně poprvé zahráli naživo jako duet s Adélou v O2 aréně teďko na podzim, protože předtím jsem vždycky zpíval sám a myslím si, že to získalo ještě úplně další rozměr a moc mě to baví vlastně, když se tam spojí ta ženská a mužská energie v té písničce.
0: No Adél, otázka na tebe, když stojíš na pódiu s Jelenem, cítíš se víc jako host, parťačka, nebo už jako opravdu součástí smečky Jeleni?
3: Asi jako součást.
0: Takže jako smečka.
3: Celkem, no.
0: No a kluci, vy máte za sebou spoustu hostů. Jak poznáte, že někdo do toho jeleního světa vlastně jako zapadne i hned? Nejenom lidsky, ale hlasově. Jak to u vás je?
1: Tak hlasově třeba s Adélou to bylo okamžitě jasný, když jsme slyšeli, tak tam bylo jasný, že zpívá krásně a když jsme si společně zpívali, tak se to okamžitě sedlo a tam je vždycky důležitý opravdu to tím, že my jsme parta a že to funguje hodně po té lidské stránce, tak aby ten člověk, který přijde tam opravdu zapad a i to s Adélkou fungovalo úplně na první dobrou, protože ona je fakt v pohodě a je hrozně milá, hrozně hodná a taková otevřená. A šla do toho naplno a to je hrozně důležité.
0: Připomínáme taky, že Adéla má venku album Venku se stmívá, to vyšlo 15. května, takže kdo chcete, můžete si ho poslechnout online na streamovacích platformách, určitě taky i na YouTube, pravděpodobně. Tak a že bychom si dali ty Bílý klávesy, těším se na to, těším se na refrén, tak dáme si to živě tady na Hit Radio. Jak budete připravený, stačí mávnout.
1: Tak mávám, máv.
0: Tak pojďme na to.

0: Bílý klávesy, Jelen živě na Hit Rádiu, krásné ráno. Připomenu, Jeleni s námi živě ve studiu, Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová. Tak, pojďme na tu speciální pozvánku, která by měla být opravdu od srdce na plánovaný chystaný Jelen Fest, který vlastně startujete v Praze 5. června, tak proč by měli za vás tři, nejdřív začneme u Jindry, potom u Adel, potom u Pepy, proč by měli lidi dorazit?
1: Tak my vás hrozně rádi uvidíme na blízko, protože tohle to bude opravdu celý den, kdy my se těšíme na to, že budeme s váma, že si užijeme to, že se budeme moct popovídat, pozdravit se a všechno tohle to, protože je to věc, která nám chybí, už se nám po ní stejská. Takže doražte si samozřejmě poslechnout muziku, doražte si poslechnout všechny interprety, doražte si užít hezký rodinný odpoledne a hlavně přijďte se s náma pozdravit, protože se na vás moc těšíme.
2: Já se na to taky moc těším a myslím si, jak říkal Jindra, že to bude jiný oproti třeba těm festivalům, kdy je jedna kapela za druhou a nestihneme se ani pozdravit, že to prostě přesně bude takhle, že se uvidíme víc na blízko a máme připravený bohatý program, takže se těším moc.
3: Určitě doražte, dlouho jsme se spolu neviděli, takže spolu strávíme vlastně celý ten den a bude tam určitě mimo jiné i dobrý občerstvení, takže se máte kromě hudebního zážitku na co těšit taky.
0: Tak detaily podrobnosti na jelenmusic.cz. Moc vám děkuju za návštěvu, jsme moc rádi, že jste tady byli a těšíme se.
1: My moc děkujeme za pozvání a vidíme se v létě. Ahoj!
0: Ahoj.

0: Jo, ještě beton.
1: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
2: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz
8: Trenýrkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenýrkárna.cz.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Prahy po dálnici D11 na nájezdu na Pražský okruh došlo k hromadné nehodě 6 osobních aut. Počítejte s komplikacemi. A pozor na nehodu na D1 na 27. kilometru směrem na Prahu.
1: Hit Radio FM+.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Za moment 8:45, krásné ráno, a já se ptám, už jste unavení ze všech seznamek? No tak nechte partnera vybrat své prarodiče. Nový trend ukazuje, že stará škola má na Tinderu úplně jiný měřítka. Je tady příběh jedné mladé dívky, která nechala svého 80-letého dědečka swipovat právě na Tinderu, aby jí našel ženicha. No a výsledkem bylo, že okamžitě letěli do koše všichni borci s tetováním, všichni borci bez trička, s drahým autem na fotce, a nebo ti, kteří podle děti v životě nedrželi v ruce lopatu. No a jak víme, tak dědové na tohle mají velký čuch. Takže holky, ženy, dívky, jestli nemůžete na seznamce narazit na normálního chlapa, možná máte jenom nastavený špatný filtr. Dejte telefon dědovi, on vám to vyfiltruje. Za malou chvíli další parádní muzika, Kygo, Zack Abel, Nile Rodgers, For Life, tak Single X, tady na Hit Rádiu, 8:42. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plznina Domaždické 181. Pro vás pěstujeme sazenice zeleniny, bylinek, květin a keřů. Díky tomu máme nízké ceny a sortiment, který jinde nenajdete. Jsme odborníci, u nás vám poradíme. Těšíme se na vás.

0: Toma Park u Toma. Letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce. Váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40...
1: Že už jsem len cudzinka v tvojej zemi.
0: I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více

0: Rihanna, Calvin Harris. We Found Love v 8.57, tohle je Hit Radio. Z úterní snídaně šampionů je to pro dnešek vše. Díky, že jste poslouchali. Připomenu, že dnes po 8 se u nás stavili Jeleni, část skupiny Jelen, zvali nás na jejich Jelenfest, který startuje 5. a 6. června v Praze. 20 zastávek po celé republice, festival pro celou rodinu, tak kdybyste si chtěli dát rozhovor zpětně, budete moct během dne jako podcast na webu hitradio.cz nebo na streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Já jsem Michal, přeju vám bezva úterý a zítra v 6 budeme komplet i s Jasmin, tak se mějte pěkně a ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku a půl před 9. Bára Škrybová, mějte krásný den. Opatrně v Plzni, v ulici Drážní, jsou tady v sobě dvě auta, tvoří překážku, ale s opatrností se dá projet. Tak opatrně a šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Stavebniny DEC přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEC platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEC.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Plzeňský kraj má po středních a jižních Čechách třetí největší délku silnic a dálnic. Meziročně vzrostla o 5 kilometrů na 5152 kilometrů. Za 5 let vzrostla délka silnic v plzeňském regionu o 23 kilometrů, nejvýznamněji u silnic třetí třídy. V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar. Ten v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním takřka 3 roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti, historicky nejlepšího střelce Brazílie, zahrnul mezi 20 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj.
10: Čeští hokejisté na mistrovství světa odčinili fiasko se Slovinci. Naši ve včerejším duelu porazili obhájce bronzu Švédy 4-3. Češi měli vynikající vstup do zápasu a přesně po 13 odehraných minutách vedli už 3-0. Prosadili se Blimel, Kubalík a Fleck. Komplikací bylo vyloučení obránce Ščotky na 5 minut a do konce utkání, čehož Švédové využili do přestávky ke snížení na 2-3. Náskok pak ve druhé třetině navýšil Černoch, Švédové ale odpověděli dalším zásahem v početní výhodě. Další gól už ale nepadl. No a další zápas hrají naši zítra proti Itálii.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
13: Tak než přijde to léto, který nás čeká údajně o víkendu, tak musíme prostě vydržet zatím to, co máme venku, abychom si to léto pak užili a vážili si ho. Tudíž dneska převážně zataženo, i nějaký ty přehánky se objeví a odpoledně budou četnější. Teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16.
7: Hit Radio FM Plus.
13: Krásný úterní dopoledne všem, s vámi Bára Škrybová a zase spolu hodíme řeč, a to na téma nejotravnější domácí práce. Já si myslím, že to bude. Buďte s námi.

S House Love Tonight, s vámi Hit Radio FM Plus, je 9 hodin a 13 minut k tomu. Díky, že jste s námi. A jak už jsem předesílala před chviličkou, my si jdeme teď popovídat. A je to vlastně parádní, protože na to já se vždycky těším, až tady spolu hodíme řeč. Kdo jste se koukal k nám na sociální sítě do příběhů, tak tam běží už od včera na téma, nebo anketa na téma nejotravnější domácí práce. Prostě to, co máme úplně nejmíň rádi. Protože je to anketa, tak je to klasicky, jako vždycky vybíráte mezi dvěma. A vy tam hodíte tu pro vás horší, jo? Klasika, prostě mytí nádobí, praní, vaření, stání postele, mytí oken a tak dále, hoďte tam hlas, my jsme na to zvědaví. Co si budeme, anketa je super, ale pojďme si říct, že se z toho jako až tak nevypovídáme, neulevíme si. Tak pojďte využít náš WhatsApp 720 870 237, potažmo teda Éter Hit Radio FM+, protože já ty vaše vzkazy moc ráda čtu. A pojďte se z toho vypovídat. Napište mi, jaký ty domácí práce máte úplně nejmíň rádi, který byste ze světla světa vymazali. U mě je to třeba převlíkání postele, nebo mytí oken, anebo já nevím, vlastně úplně všechno, když nad tím přemýšlím. Pojďte mi psát, ulevíme si. Teď si dáme kabáty a je to pohoda veliká, jako tady u nás na Hit Radio FM+. Užívejte pohodu a mějte krásný úterý. Bára Škrybová přitom s vámi.

0: Hit Radio FM Plus s vámi, tohle byla Leony se songem Faded Love. Díky, že nás sladíte, Bára Škrybová taky s vámi. A my tady spolu řešíme ty nejneotravnější domácí práce. U nás na sociálních sítích ve Stories je anketa, kde můžete hodit hlas pro tu právě tu nejotravnější práci podle vás. Ale vy jste tak skvělí, že mi to píšete i k nám na WhatsApp 720 870 237. A mám tady zkaz od Moniky. Ahoj Báro, já nenávidím žehlení. Kdo to vůbec vymyslel? Vytáhnu tričko ze sušáku a za 5 minut je stejně zmuchlaný. Hele Moni, tohle je úplně jednoduchý. Takový to velký žehlení, tý velký várky prádla, to už taky dávno, dávno nedělám. Mám radši volný čas třeba s dětma. Takže když to dobře pověsíš a pak dobře složíš, tak to potom jenom ten jeden kousek, který si plánuješ vzít, prostě přejedeš žehličkou a jako máš to, jo. Já vlastně nevím, proč by se to mělo žehlit celá ta várka, protože když to složíš, dáš to do skříně, vytáhneš to, tak to stejně na sobě má ty sklady, které fakt jako nejsou hezký a stejně to přejedeš znova, takže jako proč to velký žehlení. Jo, takže tohle jsme si tady spolu zažehnali a je to paráda. Klidně pište dál, co vás nebaví. Mám tady ještě jeden zkaz na WhatsAppu a tady je napsaný: z domácích prací nemám ráda vůbec nic. Tak. A tady bych řekla amen, protože přesně tak to je. Ale klidně pište 720 870 237 Hit Radio FM Plus s vámi, za chvilku Ed Sheeran anebo taky Disturbed.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
6: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
7: Isolvest.
5: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Isolvest.
6: Tak zavolejte ještě dnes.
5: Isol.vest.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
13: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
14: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
15: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
16: Drž mi kabelku.
15: OK, to jsem nečekala.
14: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
18: Zase tankuju.
16: Po třetí tenhle týden.
18: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
16: A tak to bude drahé.
18: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
19: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Disturb the Sound of Silence. My ještě vydržíme nějakou dobu v našem tématu nejneoblíbenější domácí práce, protože asi se vás to týká, nebo týká určitě, ale dotýká možná o něco víc, protože mi ještě píšete na náš WhatsApp 728 770 237 vaše vzkazy. Mám tady Honzu. Ahoj, prosím tě, já totálně nenávidím mytí nádobí. Za prvý to sežere neuvěřitelné množství vody a pak i peněženku, takže já se každý den modlím za myčku. Ale problém je, že bych musel překopat celou linku, aby tam mohla být, takže tak, měj pěkný den, Honzíku, a já to mám ale úplně stejně, myčku, nebo myčka se nám taky nikam nevejde, takže prostě jedu růčo fůčo, každý den několikrát, jo, ale zase si u toho pustím na mobilu třeba nějaký film nebo seriál, hodně jedu, přátelé, a je to takovej můj paradoxně odpočinkový rituál, jako víš co, člověk si musí na všem najít to hezký. Mám tady ještě vzkaz, velmi zajímavý od Martiny, ahoj, já nesnáším jakoukoliv domácí práci, ale miluju čisto, takže uklízím furt. Můj muž to nesnáší a pořád to kritizuje. A nedávno z něj vypadla věta. Prosím tě, vždyť to uklízení miluješ. Martino, to je klasika. A on vůbec nechápe, že ne, že mám ráda jenom čisto, ale tomuhle stavu bohužel předchází úklid. Martino, tohle bude asi bohužel všude úplně stejný. My lítáme jako hadr na holivěď a nic z toho. Ale tady bude nejjednodušší cesta prostě rozdat úkoly. Ať taky vidí. A já mám pro vás vlastně taky jeden úkol teď. Laďte Hit Radio FM Plus i po 12. hodině, to znamená Jirku Pelnáře, protože má pro vás zase srdcovky. A já teď mám taky jednu. Na dobrou náladu posílám Sugar Babes Round Round. To si myslím, že nám opravdu ten úsměv na tváři vykouzlí. Tak hezký úterý!

0: Máte krásný úterý, já doufám, že máte, no mějte ho. Tohle byli Krištofáci se songem Rubikon, krásná, pozitivní věc, opravdu moc hezká. Díky, že jste si rádiem FM+. Já jsem vám před chviličkou říkala, ať nezapomenete ladit i po 12. dneska Jirku Pelnáře a jeho srdcovky. To je jako každý den, úplně stejný a vlastně to platí pořád. Ale nezapomeňte taky na tenhle čtvrtek, protože čtvrtky tady na Hitrádiu FM+ se opatří pořadu Live s Jirkou Pelnářem. A tento čtvrtek bude hostem inženýr Ivan Hlaváček z developerské společnosti Intercora a vy uslyšíte otevřený rozhovor o podnikání, o odvaze tvořit velké věci i o projektech, které právě vznikají v západních Čechách. A řeč přijde i na nové obchodní centrum v Klatovech, které roste u příjezdu u Plzně. Takže Live s Jirkou Pelnářem tento čtvrtek od 11 hodin, nezapomeňte na to. A já vám tady za chviličku nechám Nico Santos zahraje, a nebo Fergie Big Girls Don't Cry, tak buďte s náma, mějte krásný úterý.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Už je to v Liberci.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
14: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
15: Randíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský?
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
19: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
20: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
21: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetrpico.cz.
0: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
8: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychiatričkou Luciou Vaškovou o dětských úzkostech.
1: Co já vidím u těch úzkostných dětí, že vlastně nemají v sobě ten oporný bod, o který by se mohli v sobě opřít, aby vyrazili do toho života, do těch náročných situací, že jsou vlastně v něčem zlomené.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz.

0: Skvělý Linkin Park na Hit Radio FM+. Tohle song se jmenuje Up From The Bottom a je to teda pecka obrovská. Minuta do desátý a jdeme se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí klidně. Nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani žádnou novou komplikaci. To je veliká paráda. Tak si tenhle stav udržte ideálně úplně na pořád. Každopádně co nejdýl. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Hausbrand Café per favore? Si signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
5: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
4: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
5: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost z

0: vyvinutých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
1: Elitex.
0: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
2: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. První příznaky demence může odhalit několikaminutový test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je i na internetu. Informovala o tom Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ředitelství silnic a dálnic kvůli opravě uzavřelo most v Třemošné za Plzní na hlavním tahu 1/27 na Plase, Šatec a Most. Do srpna musí tisíce vozidel denně jezdit po 2,5-kilometrovém průtahu Třemošnou. Doprava tam zhousté i kvůli stavbě okružní křižovatky. Europoslanci dnes projednají kyberbezpečnost a nové unijní kontroly zahraničních investic. Současně proběhne premiérové udílení nového evropského řádu za zásluhy. Převezmou jej bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo někdejší polský prezident Lech Valenca. No a čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Další zápas hrají naši zítra proti Itálii.
6: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
7: Než nám přijde to léto a ty letní teploty, tak si ještě užijeme trochu chládek, řekněme. Dneska od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. K tomu bude zataženo a čekáme taky přehánky.
3: Hit Radio FM Plus.
7: 2:50 Hit Radio FM Plus v úterní dopoledne s vámi, Bára Škrybová za mikrofonem a jedeme. Pink Try vám pouštím. Hezký den všem.

0: krásná věc. 10 hodin 12 minut. S vámi Hit Radio FM Plus, Bára Škrybová zdraví. Kdo jste poslouchal dneska snídaně šampionů a kdo jste fanoušek jelenů, tak jste museli u repráku normálně slzet, si myslím, protože ve snídaní šampionů právě část jelení smečky byla a dali tam i několik songů naživo a bylo to tady jako fakt krásný, musím říct. Takhle ráno a takhle hudebně zvládnutý, opravdu boží. Jeleni přišli jak zaspívat a potěšit nás a udělat nám hezčí den, tak ale i pozvat na jelen festy, který se chystají a poběží celý léto. Tady máme přímo pozvánku od Jindry Poláka, frontmana jelenů.
1: My vás hrozně rádi uvidíme na blízko, protože tohle to bude opravdu celý den, kdy my se těšíme na to, že budeme s váma, že si užijeme to, že se budeme popovídat, pozdravit se a všechno tohle to, protože je to věc, která nám chybí, už se nám po ní stejská. Takže doražte si samozřejmě poslechnout muziku, doražte si poslechnout všechny interprety, doražte si užít hezký rodinný odpoledne a hlavně přijďte se s náma pozdravit, protože se na vás moc těšíme.
0: No tak dorazte, Jelen Festy startují už 5. června v Praze a jede se až do září, to znamená 18. září je ta úplně poslední zastávka a to v Trutnově. Jinak tady u nás na západě Čech v Plzni 13. června a v Lokti 15. srpna, takže si můžete dát hned dvojáček. Všechno najdete na stránkách www.jelen.cz. Od českého hudebního rybníčku do toho českopolského, řekněme, dáme si naprosto fenomenální zpěvačku Evu Farnou. Tohle je Na ostří nože. No, kam se hrabe Dua Lipa.

0: Nikdy se nejsem jistá, jestli tady ještě začnou zpívat nebo ne, ale ne. David Guetta, jsem Martin Dangerous, s vámi Hit Radio FM Plus je 10.24, Dangerous, nebezpečný. No, když to vezmeme kolem a kolem, tak nebezpečný jsou i srdcovky Jirky Pelnáře, který pro vás má každý den od 12 hodin, protože je to obrovský útok na vzpomínky a na emoce, u nás třeba už dávno zašlapaný. A já jsem byla teď zase strašně zvědavá a koukala jsem, co si na dnešní odpoledne pro vás připravil. A hele. Kelly Family First Time. To je úplně už zapomenutá písnička, rok 94, to se vešla normálně do první třídy. Já vím, že Kelly Family jsou diskutovaný, existují asi dva tábory, někdo je má rád a někdo je totálně nenávidí a to se táhne už od těch devadesátek, ale nemůže se jim upřít, že to byli a vlastně ještě pořád jsou neuvěřitelně skvělí muzikanti. To prostě opravdu tak je, do jednoho. A bez skrupulí přiznávám, že jsem je jako malá holčička totálně milovala, něco jako potom Lunatic v pubertě. A moc ráda si je i takhle v dospělosti jednou za čas ráda švihnu. Tak leďte srdcovky s Jirkou Plnářem po 12. dneska. Má tam i další pecky, to je jasný, ale ty už vám neprozradím. A já vám za chvilku zahraju Siu a nebo Imagine Dragons. Tak hezký úterý.
1: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
3: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
7: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
8: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: Čech. Brm, brm, brm. Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
1: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
0: MHCZ. Už 30 let.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
10: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
11: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons React na Hit Radio FM Plus 10 hodin 36 minut, úterý dopoledne. Před chvilkou jsme řešili srdcovky a teď jdeme rovnou do rádia, který tyhle srdcovky, řekněme, hraje non-stop. Je to samo sebou Hit Radio 90 a kromě toho, že jedou skvělý starý fláky, tak mají i podcast Vypalovačka. Už probrali třeba fenomén Eurodance, mrkli taky na Britpop, jeden díl se věnoval i Kurtovi Cobainovi a ten nejnovější, šestý, tak ten jede filmové ikony a filmy 90. A tam teda bez pochyby patří Titanic.
1: Měl někdy něco Leonardo a Kate spolu?
2: Ve skutečnosti? Mm. Tohle nikdo nikde...
1: Neříkej mi, že po natáčení takhle dlouhého filmu neměli jako volnou chvilku a že do toho auta neskočili opravdu.
2: Ale zahráli si potom ještě v jednom filmu.
1: No právě, že oni se potom ještě spolu objevili a vlastně
2: do dneška
1: jako...
2: se kamaráděj.
1: No.
3: Kamaráděj se, jo.
2: No, teď jsem se někde vyfotili. Jako
3: historku, že on je Česnek, když se měli líbat v tom filmu, aby to nějak jako znechutil. Ale jestli to je pravda, no ne, jako nevím, jako, těžko říct, to se někrát psalo.
2: Protože ho všichni milovali.
0: Já jsem teda slyšela, že jet maso a Kate jako vegetariánku to potom kopalo, no. Ale kamarádi byli a kamarádi jsou do dneška. Když se mrknete na nějaký zákulisní záběry, tak je opravdu vidět, jak spolu tenkrát mezi, nebo mimo natáčení hrozně blbli a byli jako samá srandička, no. Tak byli mladí a byli plný života. Jak nad tím tak přemýšlím, tak asi napíšu do Hitrádia 90, že jdu do toho podcastu s nima. Mají opravdu skvělý témata. Tak si Vypalovačku pusté, buď na stránkách Hitrádia 90, anebo na vašich oblíbených podcastových platformách. No a co bychom si asi teď mohli dát jinýho než 90-kovou hymnu? Gala, Freed from Desire, parádní úterý všem.

0: Sim, Zbor na boj na Hit Radio FM Plus je přesně 10:45. Kam vyrazit? Tuto sobotu 23. května se bude v Plzni opět konat tradiční akce Plzeňské dvorky. Tudíž sobota bude patřit objevování tajných míst. Akce Plzeňské dvorky otevře veřejnosti běžně nepřístupné vnitrobloky přímo v centru města. A čekají vás tak historické dvorky, studny, stará chlebová pec třeba, anebo místa, kde budete mít pocit, že se opravdu zastavil čas. Akce je zdarma, ale je taky možnost využít i takzvaný komentovaný prohlídky, které jsou spoplatněny 120 Kč na osobu, děti do 6 let jdou zadarmo. A taky je tady na vás připraveno několik okruhů. Podívejte se na www.plzeňskédvorky.cz a hlavně si to užijte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem inženýr Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti Intercora. Co stojí za jeho úspěchem v podnikání? Na čem si opravdu zakládá při stavbě obchodních center? A v čem bude výjimečné to nejnovější v Klatovech? Nejen to uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plzni na Domažlické 181. Pro vaši zahradu máme skladem obrovské množství květin, stromů a keřů. Jednoduše si vyberete. A pozor, po novém přivaděči jste u nás Lochotina za 5 minut. Poradíme vám, těšíme se na vás.
8: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já,
14: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
16: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
17: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty.
18: www.bezpotisku.cz.
1: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. V extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
19: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
20: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Hit Radio FM+.
21: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je Victoria a song Hotel California z roku 2008, ale pokud si říkáte, já to znám, ale ještě v jiný verzi, je to přesně tak. Za originálem stojí kapela Eagles a je z roku 1976. Jste zítra Rádio FM Plus a Bára Škrybová zdraví a jdeme se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně v Plzni na Klatovské ulici. Je tady nehoda dvou aut, jedná se skoro o křižovatku s Borskou ulicí, je to opravdu kousíček před ní a jedná se o směr do centra. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Podnikatelé s volnou živností by si měli zkontrolovat její název, ale jen ti, kteří živnostenské oprávnění získali před červencem 2008. Řada oprávnění totiž už nemusí platit. Proč, to řekne mluvčí Olomouce Jan Horejš.
9: Živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí průběžně transformaci, tedy úpravu předmětu podnikání podle platné právní úpravy. Podnikatelé by se měli dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad,

0: projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit nový výpis z živnostenského rejstříku.
1: Před návštěvou úřadu si stav vaší živnosti můžete ověřit i náhledem do registru živnostenského podnikání. V Českém Krumlově začalo na části Vltavy omezení pro lodě, které řeku splouvají. Souvisí s opravou mostu, co vede z města směrem na Větřní. Do 19. června proto musí lidé kolem stavby lodě přenášet po břehu. Od června do října pak vznikne na řece provizorní průplav pro vodáky. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a Jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich zemi původu. Opatření se nevztahuje na občany USA. No a ještě hokejová NHL. Brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola playoff proti Buffalu 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference.
2: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
3: Úterý bude ve znamení hlavně oblačné až zatažené oblohy. Čekáme taky přehánky, které s odpolednem budou četnější. Tudíž, kdo se někam vydáváte, deštník do ruky nebo pláštěnku do báglu, teploty dnes od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Jsou 2 minuty po 11. My jedeme jako bláze, nezastavujeme, to my tady neděláme nikdy, takže jedeme bomby i po té 11. Bára Škrybová s vámi. Hit Radio.

Máme 13 minut po 11. na Hit Radio FM Plus dohráli One Republic. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Lidi velice často používají AI a zapomínají zapojovat mozek. Začal nám takový nový trend, a to vyřeš za mě hádku. Normálně opravdu lidi používají umělou inteligenci i k tomu, aby za ně vyřešila domácí hádky. V praxi to vypadá tak, že nahrávají do chatu GPT print screeny, jinými slovy snímky obrazovky, jejich hádek s prosbou uklidni situaci za mě. Já upřímně vlastně ani nevím, jako co na to říct. Takhle, za mě je to naprosto absurdní a ujetý. Za chvíli budeme fakt nádoby, které nejsou schopný si sami ani zavázat kaničku od bod, objednat si zmrzlinu, někam zavolat, nebo já nevím, napsat mail, na všechno budeme potřebovat AI, protože pohodlnost je opravdu velmi návyková a velmi nebezpečná. Ale taky by mě zajímalo, jak tohle jako vypadá potom v praxi. Až pak ten jedinec přijde ke svému protějšku a začne argumentovat podle té AI a ten protějšek řekne, no to seš jako úplně mimo. A reakce pak bude, ne, to jsem ale nevymyslel já, to byla AI, takže buď v klidu, nevím. Co na to říkáte vy? Použili byste AI k něčemu osobnímu, třeba jako opravdu požádat jí, aby za vás vyřešila nějakou situaci? Třeba jako fakt hádku? Napište mi. Já jsem technický dinosaurus, to ano, ale neznamená to, že se nechce něčemu přiučit. Tak pište 720 870 237, nikoho nebudu soudit, slibuju, fakt mě to jenom zajímá. Avril Lavigne Complicated, hezký úterní dopo.

0: Ježiš, to je hezký. Bob Sinclair, Love Generation, Léto je tady na Hit Radio FM Plus 11.23. Bára Škrybová taky s váma, díky. Řešíme tady spolu, na co všechno používáte AI, respektive použili byste AI k tomu, aby za vás vyřešila hádku, protože to je teď bohužel trend. Takhle, já jsem slibovala, že vaše odpovědi nebudu nějak soudit, takže to dodržím. Budu jenom číst, co jste mi na WhatsApp 728 70 237 napsali. Takže Gita, hele, já jsem AI normálně nechala napsat omluvnou zprávu příteli a víš co, fungovalo to líp než moje vlastní vysvětlování. Děkuju, Gituš. Tomáš, použil jsem ChatGPT na pracovní mail a skončilo to tak, že jsem zněl jako právník z amerického seriálu. Ano, to se taky stává, Tome. Jitka, za mě dobrý jako inspirace, ale hádku bych přes AI řešit nechtěla, to už je trochu Black Mirror. Jo, mám podobný názor, Jituš. A ještě Dominik, zdravím, já bych na vyřešení hádky AI asi nikdy nepoužil, ale za chvíli už bude svět tak v párteček, že i na záchodě budeme potřebovat její asistenci. Takže Dominiku, asi nějakýho robotka, viď? Tyjo, ale tak to já bych se před ním asi styděla. Díky za vaše zprávy a mějte krásný úterý.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce, váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
9: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo TIK a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
10: A čelovky vaření a papání?
11: Máme.
10: A batůžek malý a velký?
11: Máme.
10: A co boty a botičky do každého počasí?
11: Jasně, že máme.
12: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat.
15: Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
19: Hit Radio.
20: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitrádia. Hokej je lepší s Hitrádiem.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši

Let me love you, nech mě, abych tě miloval. To je hezký téma. 11.34 s vámi Hit Radio FM+. Kdo jste to zaznamenal nebo nezaznamenal, nevím, ale o půlnoci nám nad hlavami prosvištěl kosmický šutrák velikosti asi autobusu. Vtipný je, že my jsme o něm ještě před týdnem vlastně vůbec neměli ani tušení. A bylo to jenom jako 90 tisíc kilometrů od nás. A to je ve vesmíru v podstatě, jak řekněme, parkování na těsno, jo? Jenom pro představu. Měsíc je od nás 4x dál. Já jsem si hledala přirovnání a je to, jako byste jeli po dálnici a ve zpětném zrcátku viděli, že vás právě jako těsně minul kamion bez brzd. Je to zajímavý, ale hlavně, že nás minul. Mě na tomhle hrozně baví ten klid od NASA. Ona jako čuchá, třeba trochu porušuje jich, anebo takhle. Oni samozřejmě jsou tam ty inženýrské kapacity a ty bedny a vědí a mají vypočítáno, ale jako už se párkrát stalo, že jsme měli na mále a vlastně o tom vůbec nic neřekli. My jsme o tom jako lidstvo vůbec nevěděli. A teď jako jestli je to dobře nebo špatně, že jo? Co na to říkáte? Za sebe si myslím, že je to vlastně dobře, protože zbytečně bychom se strachovali a hlavně jako když se něco velkýho stane, tak to pravděpodobně ani nebudeme vědět, tudíž těch pár dní anebo hodin aspoň budeme trávit v klidu. Kdo si pamatujete tak filmu Armageddon, který něco podobného řeší, naspívali ústřední písničku Aerosmith. Tu si teď nedáme, ale Aerosmith si dáme a mám tu obrovskou pecku Living on the Edge, to je prostě boží. Mějte hezký úterý.

0: já si vlastně nedokážu představit lepší písničku k loučení. Baby goodbye. Mějte se krásně. Já jsem Bára Škrybová, byli jsme spolu od 9 do 12 skoro. Po 12. přijde už Jirka Pelnář se srdcovkama. A já se s váma loučím. Mějte krásný den, nebojte se. Už je to jenom pár posledních dní zatažených a pak přijde krásný léto. Těším se zítra. Tak jo, srdcovky po 12. a nevím, co bych vám ještě řekla, asi už nic. Všechno řeknu zítra. Tak čau.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
2: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
9: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U.N.CZ.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz.
15: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
16: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
17: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
18: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady. 10 minut od Plzně.
19: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
18: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji. Večeři tě nechám v lednici a už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
8: Dej si snídaní šampionů.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně v Tachově, v Panenské ulici na kruhovém objezdu hlásíte rozlitý olej. Může to tam klouzat, tak raději s předstihem sundejte nohu z plynu. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
3: Profi Volňa, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: On air. Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. V pražských Záběhlicích se dopoledne srazila tramvaj s autobusem, zranilo se 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem zraněných. Nehoda se stala v pražské Chodovské ulici, provoz je v místě stále omezený. Složení sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bítla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bev má na konci června skončit ve funkci. Jeho agenda se přesune z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Teď ještě pohled do regionu.
1: Nedaleko Plzně u Třemošné se kompletně uzavřela estakáda. Jde o přemostění, které je součástí hlavního tahu na Plasy a dál na most. Objízdná trasa dočasně vede přímo přes Třemošnou. Hotovo by mělo být ke konci srpna. Před estakádou nově vznikne okružní křižovatka, aby silnice byla bezpečnější.

0: hokejový servis Hitradia.
1: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B na mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Skórovali Matěj Blimel, Dominik Kubalík, Jakub Flek a Jiří Černoch. Národní tým si tak připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas se čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii. Hrát se bude odpoledne v 16:20.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
4: Předpověď na úterní odpoledne nám slibuje většinou oblačno nebo zataženo s teplotami mezi 17 a 21 stupni Celsia. Dorazit k nám má taky déšť a nebo přehánky.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
5: Je úterý, prakticky ještě celý pracovní týden je před námi. No a co si ale říkám, protože 12 hodin a začínají srdcovky a ty vám vždycky zlepší náladu. Ať už jste dneska vstávali levou nohou, anebo prostě pravou, ale máte stejně pocit, že je to den blbec. Posloucháte správné Hitrádio, máme před sebou 5 fantastických hitů a navíc ještě i jako bonus srdcovka s číslem 6 na vaše přání. Začínám v 70. letech, ale v trošku 90-kovým kabátku. Mám tady nádhernou píseň, která se jmenuje Have You Ever Seen the Rain. Originál je opravdu z roku 1970. A tuhle píseň tak předělali například Bonnie M, Johnny Cash, nebo John Jett a Black Hearts, Smokey, Rod Stewart. No je jich opravdu strašně moc těch cover verzí. Ale ta nejoblíbenější, tak ta je za mě z roku 1993. Objevila se na soundtracku k filmu Philadelphia. A naspívali ji Spin Doctors. Dáme si ji právě teď, srdcovka číslo 1.
0: Radio FM Plus.

0: Brothers na Hit Radio a cover verze nádherného. Je to z roku 1970. Have you ever seen the rain?
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: To byla srdcovka s číslem 1. Je to píseň, která se objevila ve filmu Philadelphia. Jak jsem to říkal před chviličkou, tak během toho my jsem na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 přišlo spoustu zpráv, jak ten film milujete a jak ten film vás zasáhl v těch 90. letech. A je teda pravda, že je film Philadelphia pro někoho takový jako strašák, že ano, Tom Hanks, fantastický, samozřejmě celý ten příběh jako neuvěřitelný, ale tenhle film i spoustu lidí v těch 90. vyděsil, protože najednou se tam jako odehrávaly scény, kdy prostě přišli na to, že je HIV pozitivní, že má AIDS a tak. A ty 90. pro někoho byly velmi divoký. A kdo ví, možná, že jste to tak měli i vy a říkali jste si, tyjo, ta party, jak se vlastně jako jmenoval nebo jmenovala, a proč tam ta ochrana u toho nebyla, a teď člověk najednou se jako začal koukat na sebe a říkal si, a co tady ten flíček, to znamínko jsem tady jako měl nebo měla a tak. Je opravdu spoustu příběhů od lidí, který Philadelphia, nebo ten film jako takovej, extrémně vyděsil v 90. letech. Ale vlastně možná je to i dobře. Jaký film vyděsil vás? A nebo naopak potěšil? Pojďme zavzpomínat na legendární filmy z 90. let, který máte rádi. Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát vybírám kapelu, o kterou se velmi často píšete do srdcovek na přání. A to jsou legendární Depešáci. Depeche Mode. Precious. Boží hit. Dáme si ho právě teď. Srdcovka s číslem 2.

0: Superhero, rok 1997. Tak přesně na tohle jsme tančili o víkendu v devadesátkách, v sobotu nebo v neděli dopoledne na dětských diskotékách.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A ten největší paradox je, že se tam zpívá I need superhero lover, to znamená potřebuju nějakýho milovníka superhero, to znamená prostě asi někoho, kdo vydrží víc než 3 minuty. A my jako děti, superhero lover, jo. Zaplať pámu, že některé písničky zůstaly v angličtině a tenkrát jsme vlastně jako nevěděli, co znamenají, protože jinak je to teda bizár neuvěřitelný. Tak, a já jsem dneska otevřel v srdcovkách téma na filmy, jo, který filmy vás nějakým způsobem vyděsily nebo vystrašily v těch 90. letech, když jste byli na střední škole, na základce. Píšete mi zprávy na WhatsApp Hitrádia číslo 777-937-777. Třeba záhada Blair Witch, za mě jednoznačně. Pro většinu lidí to byla nuda, pro mě největší noční můra a dodnes, ano, dodnes i v dospělosti se v lese ve tmě necítím dobře a raději se mu vyhnu. Zdraví Renča. Katka posílá, ahoj Jirko, tak z 90. to byl za mě ještě film Trainspotting. Drogy v reálném světě, ten byl taky dobrý a z něj mám ráda spoustu písniček, včetně Underworld Born Slippy. To je kultovka. Jako Trainspotting, jasně. Já si vzpomínám, že my jsme se na základce povinně dívali na český film Mandragora. Ten mám dodnes. Dodneška, když to jenom řeknu, tak je mi špatně od žaludku. Viděl jsem ho jenom jednou v životě. A dodnes mám před sebou, když zavřu oči, všechny ty scény, které tam jako byly. Na tom hlavním nádraží. Celkově ten příběh. To povinně si myslím, že by děti tenhle film měli vidět na základní škole nebo v prváku na střední. To je strašný úlet. No, pojďme teda změnit téma, pojďme si to zase zpříjemnit. Když už jsem natěkl ty dětské diskotéky, tak na nich se hodně hrávaly taky Šmoulové. A taky Kelly Family. No a tak si dáme hit z roku 1995, který zpívá Patricia Kelly. Je to romantika, je to pomalý a je to krásný. First Time na Hit Radio.

0: Sangreon. A je to samozřejmě srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A nám už zbývá jenom jedna jediná. To je smutný, tak trošku. Na druhou stranu, jak se říká, nakonec to nejlepší. A to je srdcovka na vaše přání. 777-937-777 je číslo sem na WhatsApp Hit Rádia. Pošlete zprávu, nebo klidně namluvte hlasovku, to už nechám na vás. Co byste dneska chtěli slyšet? Co vám v úterý udělá radost? Může to být český, zahraniční, nechám to na vás. Srdcovka na přání už za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
14: A čelovky vaření a papání?
15: Máme.
14: A batůžek malý a velký?
15: Máme.
14: A co boty a botičky do každého počasí?
15: Jasně, že máme.
16: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
17: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: turn to dust all that I adore.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: UDG na úterní poledne 12.37.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio s Jirkou Pelnářem a také s našima srdcovkama a teď to poopravíme se vašima srdcovkama, protože je tady srdcovka s číslem 6, která je na vaše přání. A mám tady zprávu, jenom nevím od koho, chybí mi tady podpis, ale je to jako hezký, protože v té zprávě tak tady jednak vzpomíná na film Vlčí bouda z roku 1986, protože to je Lenka, jo, děkuju Lenko, to tady akorát čtu tu zprávu, už mi to tady skáče, Leni, děkuju. Vlčí bouda z roku 86, že to bylo jako šílený a k tomu navíc ještě film, který si jí vrl do paměti a to je film 7. Ano, naprosto chápu proč. No a pak je tady připojená ještě navíc hlasovka.
2: Takže brácha, všechno nejlepší k tvému svátku. Určitě máš rádio zapnutý, takže bych tam dala něco od AC/DC pěkně. Hlavně v pořádku dodržuji rychlost. A teďka to tady nahrávám a spalila jsem palačinky v obědu. Takže já si u toho taky tady oholím rádio. Hezký den všem.
0: Lenko, moc děkuju za tuhle zprávu. Srdcovka na přání pro tvýho bráchu k svátku a ještě navíc palačenky k obědu. No to je sen. Tady jsou rok 90, AC/DC, Thunderstruck. Volume doprava.

0: 1390 na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Byla to šestá srdcovka, srdcovka na vaše přání od Lenky pro jejího bráchu k svátku, moc hezký. Navíc mi ještě tady potom přišla jiná zpráva od Jany, která píše, tak já dneska chtěla šmoulí diskotéku, ale tohle je nářez, to je lepší než šmoulové. Tak myslím si, že tohle je asi ta recenze, na kterou AC/DC celou svoji kariéru čekali, aby je někdo pochválil a řekli jim, že jsou lepší než šmoulové. Teď to můžou zavřít. Krásný. Mimochodem, pokud chodíte na domácí zápasy českého fotbalového národního týmu, tak jste možná poznali, že tohle je melodie, do které na začátku zápasu hlásím úvodní sestavu domácích. Krásný, já mám úplně husí kůži. No, o sportu si dneska ještě budeme povídat, čeká nás ještě spousta hudby do 13. hodiny. Miley Cyrus, Hunter X, taky Mandraže, Šrouby a Matice, když to stihneme. No a ve 13. nejnovější zprávy. Díky, že posloucháte srdcovky, zítra ve 12. opět se mnou Sirkou Pelnářem si užijeme dalších 6 legendárních hitů.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
0: Ve čtvrtek bude mým hostem inženýr Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti Intercora. Co stojí za jeho úspěchem v podnikání? Na čem si opravdu zakládá při stavbě obchodních center? A v čem bude výjimečné to nejnovější v Klatovech? Nejen to uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+. Hit Rádio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Trenírkárna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: Trenírkárna.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zpívá o konci světa. No tak, jestli bude konec světa nebo ne, tak třeba se to rozvíme ve zprávách. Uvidíme už za chviličku, nás čekají nejnovější zprávy a Lucie. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Výtluky po zimě se dnes opravují na Domažlicku. Dávejte si velký pozor na hlavním tahu u Babylonu a taky poblíž Draženova, kde se teď pohybují silničáři. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
8: www.pubec.cz.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Od července nebude k objednání na mamograf potřebná žádanka, vše půjde napřímo. Veškeré potřebné kroky vyřešíme v rámci screeningového centra, pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
14: Online systémy už dnes navíc umožňují poskytovatelům zdravotních služeb kontrolu poslední návštěvy. Nebude tedy docházet k tomu, že by preventivní vyšetření bylo provedeno mimo stanovenou frekvenci, v tomto případě tedy jednou za 2 roky u žen nad 45 let.
13: Některé pojišťovny také plánují vytvoření notifikace v mobilních aplikacích. Ty klienty upozorní na blížící se termín pro absolvování screeningu. Povinná polytechnická výchova a praktické činnosti se vrátí na základní školy. Ministerstvo průmyslu ve spolupráci s rezortem školství připravuje nový rámcový vzdělávací program. První žáci

0: na obou stupních základních škol by tyto předměty měly mít na rozvrhu od roku 2028. Věznice v řadě evropských zemí jsou přeplněné, přibývá v nich hlavně žen a starších lidí. Uvedla to v pravidelné zprávě o stavu vězenství ve svých členských zemích Rada Evropy. Česko je v podílu žen za mřížemi druhé hned za Maďarskem. Teď ještě pohled k nám.
1: Sokolov chystá další úpravy husových sadů za více než 8 milionů korun. Jde o lokalitu mezi městským úřadem, poliklinikou, zámeckým parkem a městským bazénem. Nově se opraví cestičky, přibydou nové lavičky k posezení. Plánuje také nové bludiště a kovové sochy, které by se tu měly objevit do konce roku.
2: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Na západě Čech budeme mít dál hlavně oblačno, přechodně bude i zataženo. Objevit se může déšť nebo přehánky a teploty se dnes usadí kolem 21 stupňů.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: A my po srdcovkách pokračujeme dál. 3 minutky po 1 hodině odpolední posloucháte Hit Radio, to nejlepší rádio v Česku, které vám opět nabídne 6 hitů hned po sobě. Dáme si například Ray Daltona, budou Cranberries a tuhle hodinu nám otevřou Black Eyed Peas.
3: Hit Radio FM+.

Ray Dalton na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Dneska, tak máme úterý, je 19. května a dnes je Mezinárodní den účetnictví. Tak si říkám, je opravdu někdo, kdo slaví Mezinárodní den účetnictví? To nemůže udělat ani účetní, ne? Jako, jestli jste měli na škole účetnictví, možná si pamatujete taky akorát takový to má dáti dal, jo? Já jsem navíc z největšího plzeňského sídliště, tam jsme to měli ještě upgradeovaný na nedáš, dostaneš, ale jinak vlastně jako nevím. No tak po vzoru má dáti dál, tak mám vám dát dneska skvělý hudební hity, no tak vám je dám. To my na Hit Rádiu uděláme a je úplně jedno, jestli se to dneska slaví nebo ne. Takhle my to tady máme každý den, od pondělí do neděle. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, právě teď.

0: Coldplay na Hit Radio s hitem My Universe, tedy my, můj vesmír. Já si říkám, prosím vás, co to bylo za vesmír včera, ten hokej? To Švédsko, to si muselo říkat, že jsme úplně z jiný planety. To bylo neuvěřitelný. 3-0 během pár minut, jo. Já říkám, 15 minut za náma, pískej konec. Pak to teda bylo nakonec ještě dost jako zajímavý. Nakonec, pokud jste jako sledovali pozorně ten hokej, tak jste si možná všimli, že ani my, ani Švédsko nebylo z jiný planety, ale asi rozhodčí byli jako úplně z jiný planety teda. To byl úplně jiný vesmír teda. To jako doufám, že ty nasedli zpátky na tu svoji raketu a odletěli zpátky na tu planetu, ze který se tady objevili, protože to bylo neuvěřitelný. No jsem zvědavej, jak to bude vypadat zítra. Dneska máme volníčko a zítra hrajeme proti Itálii. Zápas začíná v 16:20, takže, pardon, takže možná... možná, že si budete muset zjít půl dne volno, no, v práci. To je hrozný, co? Ten hokej. 16:20 zítra proti Itálii. Za chviličku Barbora Poláková, taky David Guetta.
1: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: M plus H.
6: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
8: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
9: MH.cz.
10: Už 30 let.
11: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
12: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije.cz. Web plný zážitků.
13: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
14: Nápady, tipy, inspirace.
15: Šumava žije!
16: Šumava žije.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
18: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
19: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
23: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Barbora Poláková s Hitem Nafrněná ve 13 hodin a 35 minut. S vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A schválně, už jste se dívali na výhled počasí na příští týden? Viděli jste to? To je vtip? Nebo je to jako vážně? Protože minulý týden mrzlo a příští týden mají být třicítky. To je trošku jako zajímavý. Já jenom o tom mluvím kvůli tomu, protože léto je tady, ale nevím jak u vás, ale u nás doma nějak jako to tělo do plavek nedorazilo. Na rozdíl od toho léta, takhle předčasně. Jak jste na tom vy? Makáte na svým těle do plavek, anebo vám prostě ledový předsevzetí opět nevyšlo? Takhle, pokud nevyšlo, tak na rovinu pojďme si nalít čistého vína, že za ten týden už to asi nedoženeme, tak nám tedy nezbývá nic jiného. Nej se smířit s tím, že se zase měsíc cca budeme stydět u vody a pak budeme mít zase 11 měsíců klid. No, na rozdíl od těch, co se třeba těch 11 měsíců zase trápí v tom fitku, že jo, od rána do večera. Tak co je lepší, no, co je lepší? No ne, teda, je to teda neuvěřitelný, jak si z nás dělá matka příroda legraci. Každopádně je to tak, no, jako naše šance na vyrýsované tělo pekáč buchet letos do plavek, tak už je to pryč, tak si dáme i symbolický hit Gone, Gone, Gone, tedy pryč, pryč, pryč, takový jako hezký letní hit, který má na svědomí David Guetta a Teddy Swims. Nebo možná, jak by včera řekl Robert Záruba, David Guetta a Teddy Swims.

0: Gentle Ohný na Hit Rádiu ve 13 hodin 3 a 40 minut. Jak tady řešíme i to počasí a že budou teda od příštího týdne třicítky, jak mi píše Lukáš. Čau, ty si tak můžeš stěžovat, tyjo. Ty můžeš sedět v rádiu v tílku, asi v pohodě. Třicítky jsou pro mě peklo. Už teď se potím v práci jako blázen. Nevím, co tu budu dělat, když nesmím do práce v kraťasech a tričku. Zdravím. No, to je pravda. Já tady můžu klidně sedět i nahatej. To je hrozná představa, co? To je možná horší než třicítky najednou. Každopádně, jo, to je pravda. Samozřejmě dress code do práce, to je jedna věc. Jestli máte, fakt třeba to tak jako může být, že máte třeba nějaký problém na rovinu, úplně takhle si to můžeme vždycky říct, tady mezi 12. a 15. Jestli máte problém s nadměrným pocením, tak bacha. Jestli jíte hodně rajčata, tak to s tím může souviset, jo. Protože tvrdí se, že opravdu tím, jak člověk jako hodně jí rajské jablíčka, tak plody těchto rostlin, tak že ten pot jako podporujou a ještě navíc ho i jako zvýrazňujou, jo. Tak možná, že i to je třeba cesta, jak s tím bojovat. No, to je jenom takový jako tip. Za chviličku z hitů Lucie a Daniela, taky Nickelback a Rockstar, no a ve 14 hodin Pravda nebo Bullshit.
1: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má
3: podařit. Přijďte sami oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
11: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
12: Drž mi kabelku.
11: OK, to jsem nečekala.
10: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou, vaše centrum Olympia Plzeň.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
14: Park u Toma, tady to všechno začíná.
15: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
14: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
15: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
16: Těšíme

0: Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se před druhou hodinou odpolední na Hitrádiu Lucie a Daniela a za chvilku zase Lucie a zprávy. Tak jo, samý holky tady. Co bude ve zprávách, tak to se nechte překvapit. Teď jdeme na aktuální dopravu, ta nás taky umí velmi překvapit.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor, mezi Tymákovem a Letkovem u Plzně. Pohybuje se tam vozidlo údržby. No a dopravní omezení čeká i v Plzni na Bílé hoře, kde se pracuje v ulici 28. října. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Všude dobře? Domo nejlíp! Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest, zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
2: On air.
15: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímaček. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, je na webu Cermatu. Stejně jako v prvním kole se mohou žáci podat hned několik přihlášek. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Speciální žluté informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc u vybraných železničních tratí. Instaluje je Správa železnic, která zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Reaguje na situaci, kdy ze zhruba 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Kapacity letních táborů se plní, největší zájem je o všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
17: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
16: Průměrná cena letního tábora je zhruba 3 až 4 tisíce korun. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Plzeňští atleti opět potvrdili skvělé kvality. Muži z atletického klubu Škoda Plzeň jednoznačně ovládli první kolo extraligy. Ženy skončily čtvrté. Nejvíce bodů si připsal Jiří Špiro, který vyhrál běh na 1500 metrů a k tomu přidal

0: druhé místo z osmistovky. Finálové kolo soutěže proběhne 21. června v Plzni.
1: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Během odpoledne u nás na západě Čech budeme mít většinou oblačno nebo zataženo. Objeví se i déšť nebo přehánky. Teploty mezi 17 a 21 stupni.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
2: Pohodové úterní odpoledne přeju, máme 3 minutky po 2 hodině odpolední. Ve zprávách info o táboře, já jsem si úplně říkal, já bych taky jel na tábor, taky byste jeli. Že bychom si vzali volno v práci a jeli bychom na tábor. Na nějaký dospělácký tábor, třeba pivní tábor, nebo tábor spící, že bychom prostě jenom týden spali. Bože, to by bylo krásný. To je podnikatelský záměr, to nikdo neudělá, co? No, nevadí. Co nás čeká teď? Po 2 hodině. No, náš pořad Pravda nebo Bullshit. Velmi zásadní průzkum už za chvíli.
1: Hit Radio FM+.

0: Gang na Hit Rádiu, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Ano, a je to tady náš oblíbený pořad, takhle po druhé hodině odpolední, co si dáváme. Mám tady další zajímavý průzkum, se kterým přišli...
1: Vědci.
0: Jo, hodně v uvozovkách, vědci. A ten průzkum zní, že 63% lidí věří AI, tedy umělé inteligenci, ve věcech zdraví stejně tak jako doktorovi. Je to pravda nebo ne? Je to možný? Takhle, pojďme si nalít čistého vína, asi to dělá každý z nás, že když nám není dobře nebo něco takového, tak prostě otevřeme AI, nevím, ChatGPT nebo něco takového, napíšeme to tam a teoreticky jako si říkáme dobrý, tak teď je mi tohle nebo tamhle to, prostě konzultujeme vlastní zdraví s umělou inteligencí. Ale věříte tomu? Řídíte se podle rad, které vám potom ta umělá inteligence dá? A nebo si to potom ještě ověřujete, že zavoláte k doktorovi? Ono je to mnohem rychlejší, že jo, než jít do čekárny, tam pak přijdete a je to vlastně úplně stejný. Ten doktor se vás taky nejdřív zeptá, co vám je. A pak vám na to něco předepíše. Ne teda, každý samozřejmě. Ale ta umělá inteligence to takhle dělá taky. Tak věříte umělé inteligenci stejně tak jako svému doktorovi? Dejte vědět. 777 937 777.

0: Richard na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme zjistit, jestli vědci měli pravdu, anebo ne, když tvrdí, že 63%, to je velký číslo, 63% lidí věří AI ve věcech zdraví úplně stejně tak, jako svému doktorovi. Tak co vy na to? Pojďme na hlasovky.
2: Já osobně AI využívám především v tom, když mám nějaký psychický problém, blok nebo něco, tak to zní, jako svým způsobem konzultuju a hledám způsob, jak třeba na nějakou zprávu, nějakou věc reagovat jinak, než pod vlivem a náporem emocí. Takže to je taky takový jako docela dobrý jako seberealizace. Hledání jaký lepší cesty ke komunikaci. Ale jako ohledně toho zdraví, no nevím. No. To bych asi radši zašla k tomu doktorovi.
0: Ale je zdravý a taky duševní zdraví. Takže tady já bych jako řekl, že vlastně je to pravda. Protože kdyby náhodou to bylo teda tak, že by tam AI něco poradila, tak správně by to tak mělo být, že pak by se to mělo konzultovat třeba s psychologem, ne? Teoreticky. Takže tohle já beru jako potvrzení, že ano. Co tady máme dál? Hele, já rozhodně ne a myslím si, že 63% je moc, takže si myslím, že to je lež. Uvidíme. Hezká zpráva, ahoj, já věřím více veterináři než mé doktorce. Zdravím všechny, Hanka. To asi nerada slyší. Každopádně, myslím si, že spousta obvodních lékařů, kdyby mohli jenom tak dávat prostě injekce proti vzteklině, takže by tam měli plný ordinace, protože to, co já vidím občas, když jedu takhle jako cestou domů za volantem, tak si říkám, a tady bych nějakou fakt potřeboval. Co tady máme dál? Za zprávy. Mám tady hlasovku od Petra.
3: Zdravím, já umělé inteligenci vůbec nevěřím a když je mi zle, bolí mi OK, tak si radši zajdu k svému obvodnímu lékaři, který mi poradí, než nějaká umělá inteligence, bo ona určitě lže, jakože nelže, ale není, že taková vyspěla. Díky, Petr.
0: Petře, díky taky za zprávu. Ano, to, že umělá inteligence ještě asi není tak vyspělá, na tom se určitě shodneme. A Petr teda radši jde k obvodnímu lékaři. Dobře, tak jo, co vy? 777-937-777. Máme ještě dvě, možná tři minutky na to, abyste napsali váš názor a pak zjistíme, co si o tom myslí tady u nás Česko na Hit Rádiu. Jestli mají pravdu
1: vědci,
0: kteří tvrdí, že 63% lidí v Česku tak věří umělé inteligenci stejně tak jako svému doktorovi.

0: Na Hit Radio na úterní odpoledne zpěvačka Sia.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak co, opravdu je to fakt, že 63% lidí věří umělé inteligenci v oblasti zdraví stejně tak jako svému doktoru? Na to odpovídáte na čísle 777-937-777. Mám tady zprávu. Zdravím, když mám nějaký zdravotní problém, konzultuji to s umělou inteligencí a když mě uklidní, tak ji věřím. Když napíše něco špatného, tak ji nevěřím a jdu doktorovi. Takže asi tak. Hezký den všem. Zajímavý. Taky hezká zpráva, kterou píše Martina. Ahoj, přiznám se, že teď jsem se trochu vyděsila, protože jsem si uvědomila, že někdy ano, mám malé dítě a když mu něco je, tak nevolám hned pediatričce, ale nejdřív se ptám AI a občas dělám právě to, co mi poradí. No jo, to je prostě 21. století. Co hlasovky?
2: Umělé inteligenci nevěřím, ale mám tchýni a to, že ani umělá inteligence pořádně nefungovala a ta vlastně si četla na internetu podle toho, jaký má příznaky a už si našla třeba rakovinu oka a jiné nesmysly. Takže věřím tomu, že je spousta lidí, co se najde a co věří bezmezně, ale zároveň si myslím, že spousta lidí by mělo mít i zdravý selský rozum.
0: A že to vždycky ta tchýně, co? Další zpráva. Já zdravím do rádia. Osobně AI využívám spíš při řešení domácích úkolů s dětmi, ale můj manžel ji ke konzultaci svého zdravotního stavu využívá hojně. Nevím, jestli jí věří víc než lékaři, ale řeší s ní spoustu i dost osobních a bizarních věcí. Jestli to opravdu někdo sleduje a čte, tak si asi musí občas klepat na čelo. Zdraví Míša. Jo, ta umělá inteligence, člověk si ji tak nějak jako dokáže svěřit víc. To je zajímavý. A důkazem jsou i zprávy, které píšete, že si s ní často povídáte o vašem psychickém stavu a že vám pomáhá s řešením depresí. To je zajímavý. Takhle, ať už jste psali, že ano nebo ne, tak já když to tady dám dohromady, tak si myslím, že
1: vědci
0: pravdu neměli. Věřím tomu, že 63% klidně může konzultovat zdravotní svůj stav s AI. To ano, a možná nás bude mnohem víc než 63%. Ale nejsem si jistý, já nevěřím tomu, že by 63% opravdu věřilo AI na stejné úrovni jako doktoru. Takže za mě dneska, věřím, že i za vás, bullshit.
3: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
5: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
4: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
6: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
7: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
9: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
14: Jasně, už balím.
13: Mami, a co když bude pršet?
14: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
13: Jo, to bylo super.
14: Viď, mám dobaleno.
13: Hurá, jedem!
14: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
18: Zní vám to povědomně. Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ve 14 hodin 39 minut, už se nám to blíží, od 15 hodin naše odpolední show. No a zároveň, pokud jste dneska nestihli srdcovky mezi 12 a 13 hodinou, tak doporučuji poslouchejte Hit Radio i dnes po 18 hodině, protože od 18 do 21 tři nádherný hodiny vás čeká náš pořad Hit Radio Classic a opět to bude, kolik to je, třikrát čistě, to je těžký. To, nějakých cca 180 minut, myslím jenom tak jako Vodvoka, 180 minut fantastický hudby z 80. a 90. let. To vám nabízíme dnes večer. Do té doby pojďme si zavzpomínat. Tady jsou Spooks.

0: strašidlo, které sedělo u dveří, tak se jmenuje román jednoho spisovatele z roku 1969, konkrétně se jmenuje v angličtině Spooks a právě to je inspirace pro tuhle legendární hiphopovou formaci z 90. let, která se právě na základě tohoto románu pojmenovala Spooks. Je 14 hodin 43 minut, tohle byl malý výlet do 90. let a my jdeme opět zpátky do současnosti. Co nás čeká? Za chvíli Imagine Dragons Follow You, od 15 hodin tady naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 srdcovky a ve 2 hodiny odpoledne ruleta dvojsmyslů. Myslím, že se zítra zase trošku zasmějeme. Tak se na vás těším, přežijte to v práci, zítra ve 12, ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Dneska odpoledne slavnostně odhalíme další z fotopointů Hitrádia FM+. A víte kde? Nevíte, my víme.
3: Ale zatím vám to neřekneme. Bude to nádherné obrovské srdce, které slouží jako lavička a vy si mě můžete udělat nádhernou fotku.
2: Kde ho najdete, tak to vám práskneme dneska po 15. hodině, tak laďte divoký západ, těšíme se na vás.

0: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
1: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
0: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
1: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
0: Elitex.
1: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plznina Domažlické 181. Jsme pro vás otevřeli nový e-shop. Na www.formygarden.cz uvidíte, co máme skladem a za jaké ceny. Objednávku vám připravíme k odběru nebo pošleme. Zkuste nás.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
10: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
11: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
10: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
11: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
10: Isol.vest.cz.
12: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 70 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
5: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Purkartová. Vysloužilé autobusy z Plzně míří na Ukrajinu. Dopravní podniky modernizují svůj vozový park, ze kterého teď vyřadili 6 starších vozů. Nově budou jezdit v Charkově, kam Plzeň už v minulosti poslala několik starých, již nepotřebných tramvají. Karlovarský kraj i letos podpoří filmaře, kteří zamíří k nám do regionu. V rámci takzvaných filmových voucherů, které budou mít jasná pravidla, nabídne až 30 milionů korun. Podmínkou bude například propagace kraje a také podpora místních podnikatelů. V minulosti se v kraji natáčela například oblíbená česká komedie Vrchní prchni. Ředitelství silnic a dálnic bude i letos pokračovat v opravách mostů. Do prací investuje skoro 2 miliardy. Podnik má ve správě přes 5 000 mostů, z toho asi 100 ve velmi špatném stavu a jeden dokonce v havarijním. Jde o most v Žatci, do jehož oprav už se silničáři pustili.
1: Hokejový servis Hit Radio.
0: Hokejový nároďák si dnes užívá zasloužené volno. V nelehkém souboji Češi včera porazili favorizované Švédsko 4-3. Nicméně svěřenci kouče Radima Rulíka ani dnes nezahálí a ladí formu na zítřejší čtvrté utkání skupiny. Hrát budou od 16:20 s Itálií. Dnes jsou na programu odpolední zápasy Lotyšsko-Rakousko a Itálie-Norsko. A večer proti sobě nastoupí Maďarsko-Velká Británie a Slovinsko-Slovensko.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Zítra by u nás mělo být většinou oblačno. Předpověď slibuje taky občasný déšť nebo přehánky. Výjimečně prý i bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 17 a 21 stupni. Teď už si slovo berou Kuba s Davidem.
1: Hit Radio FM Plus.
4: Hezký úterní prosluněný odpoledne. Otaše až po Prahu. Dokonce i ve Škvořeticích ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
5: Dneska uvádíme nejlepší fotopoint na západě Čech, k tomu policejního psa na prodej a taky se mrkneme na to, jestli se někdy vrátí normální život na americkou třídu do Plzně.
4: K tomu taky další hity na vaše úterní odpoledne. Nelly Fort-

0: Nelly Furtado a Say It Right, nádherný úterní odpoledne. Tady je Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: No a my se podíváme na to, jestli se někdy v životě, v našem životě, vrátí život na americkou třídu do Plzně. Ta se minulej týden, minulý pondělí rozkopala. Jak dlouho se to tam bude, prosím tě, dělat?
0: Já jsem hledal, je to na několik etap, ale kompletně hotovo, tak jak slibují, by mělo být 10. srpna, což je vlastně docela jako relativně brzo.
1: Město si od toho právě slibuje, že po té rekonstrukci, po tom, co se to tam předělá, tak by se ten život zpátky na americkou měl vrátit a měla by se vlastně z toho stát zase výkladní skříň Plzně. Teďka je to taková taková piha na kráse, ostuda malinko.
0: Takhle mě nepřišla jako ta americká nějak extrémně ošklivá, jo. Na druhou stranu myslíš, že nový dlažební kostky jako tam přitáhnou nový lidi?
1: No, nepřitáhnou. Ne, opravdu, jako nechci být za pesimistu, ale normální život, který si třeba pamatujete z 90. nebo z nového milénia, se jen tak do centra Plzně, konkrétně na americkou třídu, fakt nevrátí. Proč? Tak to si řekneme za chviličku, poslouchejte nás dál.

0: Vincent Boone, divoký západ, Hit Radio FM Plus je s váma. Řešíme palčivé problémy Západočechů a tak nějak máme pocit, že z ulic a center měst se vytrácí život a lidi. A jestli to někde opravdu je jako nejvíc vidět, tak je to za nás americká v Plzni.
1: Před chvilkou jsme si položili otázku, zda se někdy v životě za našeho života vrátí ten normální život na americkou třídu v Plzni, a bohužel nevrátí. V 90. letech totiž americká byla opravdovým centrem města. Klasický bulvár. Tam jako chodili úplně všichni. Ostatní města nám to mohli drobet závidět.
0: Počkej, já se tě musím zeptat, protože 90. pro mě jsou jako trošičku vzdálený. Zároveň si dokážu představit jako bujarej noční život v 90. takže tam stály dámy na chodníku. Nebo čím to tam žilo v těch 90.
1: Ne, prostě lidi měli důvod, proč tam přijít. Příklad. Hnedka nahoře tak bývalo dětský divadlo Alfa. Mm-hmm. Jo? Kousek dál kino Elektra. To bývalo největší kino v celé České republice. O kousek níž bylo zase komorní divadlo. Jo? Za mostem stál Kulturák, taky tam byl rektorát Západočeské univerzity. Všechny tyhle ty instituce buď to zanikly, anebo se odstěhovaly někam dál. A tím pádem tam ty lidi nemají proč chodit. Jediný, co tam zůstalo, je sociálka. Podle toho to taky vypadá.
0: Ne. Jsi se to přizpůsobil těm lidem, kteří tam chodějí, ne?
1: Ne, opravdu.
0: Vývoj evoluční.
1: Dá se to přirovnat třeba ke zlatnictví. Když vám vykradou zlatnictví, tak tam zákazníci přece taky nebudou chodit, protože všechny klenoty už zmizely. A i když před tím zlatnictvím uděláte prostě ten nejnovější a nejparádnější chodník, tak do vykradeného zlatnictví prostě nikdo nepůjde.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
6: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
7: Drž mi kabelku.
6: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce. Váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
10: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já,
13: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Krásný odpoledne, přejeme vám z Hitradia FM+. Tady je divoký západ. Západ Čech je od dnešního dne zase o něco krásnější, protože právě dneska jsme společně s hejtmanem Plzeňského kraje, s Kamalem Farahanem, odhalili nový fotopoint srdce Plzeňského kraje.
1: Jsme hrozně rádi, že západ Čech je bohatší o další místo, kde si můžete udělat nádhernou fotku. Jsou to Žinkovy. A proč právě Žinkovy? No tak na to jsme se ptali i pana hejtmana.
2: Výjimečné je z mého pohledu ze dvou důvodů. První je to nádherný výhled na Žinkovy, zámek a celé okolí. A druhý nachází se na kostelní cestě mezi Březím a Žinkovy, takže je to taková zastávka na poutním místě.
1: Mimochodem, ty fotopointy už jsou tedy 4. Možná, že vás můžou přivést na místo, na kterém jste třeba vůbec nikdy nebyli. Tak dá se říct, že právě díky fotopointům nejenom obyvatelé Plzeňského kraje objevují úplně nová místa?
2: Určitě, je to jedna z cest a my dostáváme stovky tisíce fotek z jednotlivých fotopointů, takže já jsem přesvědčen o tom, že i srdce Plzeňského kraje inspirují lidi cestování.
0: No a my budeme strašně rádi, když do Žinkova vyrazíte, ideálně třeba na kole, že jo, abyste se mohli posilnit po cestě a uděláte si tam u toho našeho nového fotopointu krásnou fotečku. Budeme rádi za každou, která nám přistane k nám na Instagram Hitradia FM+.
1: Určitě nás označte, tohle je Joan Osborne.

0: Young a Jay-Z Mr. Hudson. Tady je divoký západ. Dneska jsme odhalili další fotopoint Hitrádia FM Plus a Plzeňského kraje. Najdete ho nad Žinkovi a my vlastně chceme vidět, který z těch fotopointů je tak nějak nejlíbeznější.
1: Nejblíže vašemu srdci, schválně mrkněte na Facebook Hitrádia FM+. Právě teďka tam najdete koláž ze čtyřech fotek. Čtyřech nádherných fotopointů, který společně s Plzeňským krajem Hitrádio FM+ osazuje tady po západních Čechách. Jedno, Mladý Smolivec, další Klenčí pod Čerchovem, dále Doubravice u Nečtin a ten čtvrtý, tak ten je teďka novej v Žinkovech.
0: Já si nemůžu pomoct. Mně se nejvíc líbí ty Doubravice u Nečtin. Jako tam máš krásný výhled na tu zeleň, do toho údolí, na tu vesnici, pak je tam ten kopeček zase s tím lesem, boží.
1: Mně se musím říct, nejvíc líbí teda Klenčí pod Čerchovem, já jsem tam totiž sám byl. Ano, vede tam u toho teda silnice, ale ono je to opravdu hodně vysoko, myslím si, že to je třeba v 950 metrech nebo 850 metrů, tak nějak. Takže opravdu je z toho nádherný výhled a pohled do krajiny.
0: No tak kdyby tam nevedla silnice, tak se tam nedostaneš, ne?
1: To je další věc.
0: To dává smysl přeci. Dejte nám vědět, my se tady zatím budeme dohadovat nad tím, který teda vyhraje, jestli Klenčí nebo Doubravice, ale vy to musíte rozetnout. Facebook, tak Instagram, Hitrádia FM+.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elite.cz.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
16: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
16: A tak to bude drahé.
17: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
18: Hit Radio. Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
19: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
20: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
21: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: na silnicích, pište k nám na WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Uchazeči o studium na střední se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Dosud si přihlášku podalo asi 1400 lidí. Čas je do pondělí 25. května. Přehled škol, které ještě mají volná místa, je na webu Cermatu. Karlovy Vary opravili fotbalový areál v Drahovicích. Delší dobu byl ve špatném stavu. Co konkrétně rekonstrukce přinesla, to ví mluvčí města Helena Kyselá.
14: Nové sportoviště nabídne kvalitnější a bezpečnější podmínky pro každodenní tréninkovou činnost, školní sportovní aktivity i volnočasové využití. Díky novému osvětlení bude možné hřiště využívat i ve večerních hodinách a moderní umělý povrch zároveň prodlouží období celoročního provozu.
0: Součástí revitalizace bylo například také vybudování nového oplocení. No a jdeme taky na hokej. Na letošní světový šampionát bookmakeri přijali sázky za více než 700 milionů korun, podobně jako loni. Největším favoritem na celkové vítězství je i nadále Kanada. Česko pak zůstává šestým kandidátem na zisk titulu.
15: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Na západě Čech zítra budeme mít většinou oblačno. Předpověď slibuje přehánky a ojediněle se mají objevit taky bouřky. Teploty se zítra budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
12: Hit Radio FM Plus.
16: Krásný odpoledne přejeme. Tady je Kuba, Bára a David, tedy divoký západ.
17: Jonas Blue a taky projekt Za 100 let, to je před námi.

0: Samfeld a Jonas Blum. Posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+. A my vám přejeme krásný den a jdeme se kouknout do inzerátu, tam je vždycky něco zajímavého.
1: Jestli scháníte mazlíčka, tak policie České republiky prodává služebního psa, konkrétně ve Zlínském kraji. A je třeba říct, že za to od lidí dostala dost jako na zadek.
0: Jak to?
1: Protože ten inzerát se objevil na stránkách úřadu pro zastupování
0: státu věcí nemajetkových, že jo?
1: Majetkových, jasně? Přesně tak, protože policie prostě nemá jako bazoš na svých stránkách. Nicméně tenhle ten pejsek a inzerát se objevil v kategorii nepotřebný materiál.
0: Oj, to zní blbě. Jsi asi překlikli, ne?
1: Ne, nepřeklikli. Oni prostě nemají jako kategorii pejsci na prodej, takže to zařadili do kategorie nepotřebný materiál. A lidi samozřejmě teď policii typu říkají, takže tenhle ten pes 10 let vám tady sloužil, jo? Vycvičený je, výcvik super, spoustu peněz to stálo, jako odhalil mraky pachatelů a vy ho šoupnete do nepotřebného materiálu. Není vám to blbý?
0: Je to.
1: Navíc teda bacha, ještě cenovka tohohle psa, 1500.
0: No, tak už trošku vojetej pejsek.
1: Tak to, hele, normálně by si ty inzeráty té policie mohl psát taky.
0: Mimochodem jenom takový insight, jo, a vhled do toho, jak to funguje tady v rádiu, Jakub mi teďka před vstupem říká, ty hele, kam tohohle psa pošleme? A říká mi, ne, že ho pošleš třeba do Příčkový nebo do Štěkadátku. A já říkám, ne, neboj se, prosím tě, ale do Psegedínu už by asi šel, ne?
1: Já jsem hrozně rád, že si neřekl, že to byla vojetá fena, že to byl vojetej pes.

0: Divoký západ přeje krásný odpoledne, tohle je Taylor Swift, za chvilku třeba Luis Capaldi a teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Někteří z vás nám stále hlásí nehodu na Sokolovsku. Došlo k ní ve starém sedle v Sokolovské ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Projíždějte tam s opatrností. A vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás, pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, Slunce, oceán, Roma. A prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně. Romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
9: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
8: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
9: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek.

0: soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
2: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
3: Zní vám to povědomně. Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuj. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Luis Capaldi, hezký odpoledne, krásný úterý přeje divoký západ Hitrádia FM+. Koukali jste včera na hokej?
1: Proč o tom mluvíme? Protože zatímco my jsme si kousali všichni asi nechty a prsty a všechno a okusovali televize nad tím, jak ten hokej probíhal, tak nad náma, nad hlavou nám proletěl šutr o velikosti autobusu. Zhruba 90 tisíc kilometrů od naší země proletěl normálně nějaký asteroid.
0: Aha, aha.
1: A nikde se o tom jako moc nepsalo, nikdo o tom vlastně moc nevěděl.
0: To je vidět, jak se sleduje ten hokej, že jo? Prostě, že i kdyby jako naší planetě hrozila obrovská apokalypsa, obřích rozměrů jako v Armagedonu, ne, teď se hraje hokejový mistrovství světa, šutré počkáš.
1: Nepočkal, proletěl, zaplať pámu, se nic nestalo. Jenom si říkám, jestli by vlastně jako nebylo lepší v případě, že by se blížil takovýhle nějaký Armagedon, že by jsme o tom opravdu jako nevěděli, jo? Protože přesně všechny tyhle ty hrůzostrašné filmy, tak tam máš ty scény, kdy oni stojí na té pláži, držej se za ty ruce, teď si dávají tu pusu, brečí u toho a ví, že přijde ten konec, ta vlna tsunami, která je sejme a všichni celý den čekají jenom na to, než přijde ta vlna. Já bych sakra chtěl normálně se opalovat a o ničem nevědět.
2: Takhle to přece prvé bylo v Tajsku, že jo, tuším rok 2004, tam taky všichni čekali na té pláži, co přijde. Viděli, že to moře se tak jako divně chvěje, všichni si to fotili, jak to dopadlo?
0: No já si vzpomínám na rok 2012, tehdy taky jako velká věc, že má skončit majský kalendář a tak dále. Já jsem byl tehdy na vejšce, takže jsme logicky s lidma z vejšky šli do hospody, ne?
1: Tam taky končil svět, viď?
0: Kamaráde, my jsme ten konec světa úplně přepili, jako.
1: Jak se země najednou točila, tady člověk nevěřil, tohle jsou.

0: dobrý a nebojíme se ani pochválit. Je s váma i Radio FM Plus a taky Divoký západ.
1: Společně s Plzeňským krajem jsme dneska odhalili nový fotopoint, a to v Žinkovech. A u té příležitosti jsme se ptali na jednu důležitou otázku. Vy už určitě víte, že ty krásné fotopointy od Radia FM Plus a Plzeňského kraje jsou ve tvaru srdce a že na západě Čech už jsou 4. No a nás zajímalo, který z nich vám nejvíce přirostl k srdci.
0: Píšete nám na Facebook, píšete nám na Instagram a já jsem teda, jako se tady vyslovil, asi už nikoho ovlivňovat úplně nebudu. Nebo ne, já to řeknu. Mně se nejvíc prostě líbí Doubravice u Nečtin, ale vy to máte jinak a já jsem vlastně jako rád, protože rozdílný názor je úplně v pohodě.
1: Aspoň teda na Facebooku Hitradia FM Plus to vypadá, že se vám nejvíce líbí fotopoint Klenčí pod Čerchovem. Lidi by mohli říct, hele, jdi tam u toho silnice a tak nějak, jako, mně se to stejně tak líbí, že jo? Nějakým způsobem se tam musíte dopravit a ten výhled z tohohle fotopointu, to je prostě pohádka.
0: Tak on je hlavně jako vysoko, takže tam máš krásně to Domažlicko jako na dlaní, že jo? Domažlicko je krásný region, o tom jako prostě žádná, Klenčí je boží. Asi se nedivím, že jako to prostě vede, no.
1: Na západě Čech jsou tedy 4 krásné fotopointy ve tvaru srdce. Vy si je můžete prohlídnout na našem Facebooku. A pokud byste třeba věděli o nějakém místě, o nějakém plácku, který by si opravdu zasloužil zvednout, zlepšit, ukázat celému světu, dejte nám vědět třeba na Facebook Hitradia FM+, anebo k nám na náš WhatsApp.
0: 720 870 237. Vemte telefon, napište, dejte si nás tam. 720 870 237.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz
8: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
9: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
10: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
11: MHCZ.
12: Už 30 let.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově tak

0: a taky na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Další nehoda se dnes odpoledne stala na Sokolovsku. Dávejte si teď pozor mezi Březovou a Zlatou, kde se srazily dva osobáky. Místo nehody je průjezdné pouze Kyvadlově, takže se tam můžete krátce zdržet. Vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Opravy nádraží v Bečově nad Teplou se minimálně o jeden rok protáhnou. Důvodem jsou mimo jiné vzácní netopíři, kteří v objektu žijí a kvůli kterým je potřeba práce na několik měsíců přerušit. Hotovo tak bude příští rok na jaře. V Plzeňském kraji je ode dneška další nový fotopoint srdce Plzeňského kraje. Najdeme ho v Žinkovech na jižním Plzeňsku. Proč zrovna tady? Čím je místo významné, říká hejtman Kamal Farhan.
11: Výjimečné je z mého pohledu ze dvou důvodů. První je to nádherný výhled na Žinkovy, zámek a celé okolí. A druhý nachází se na kostelní cestě mezi Březím a Žinkovy, takže je to taková zastávka na poutním místě.
1: Fotky všech srdcí Plzeňského kraje najdete na našem Facebooku. Policie dál řeší kauzu odloženého kufru ve velké synagoze v Plzni. Jak od nás víte, o víkendu se kvůli tomu zavřela velká část centra města. Kufr do synagogy donesl muž, který ho předal pokladní se slovy, tak tohle je pro vás. Během chvilky ho policie dopadla a teď ho prověřuje. Podle všeho má za sebou pestrou trestní minulost.
12: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Předpověď nám na středu pro celý západ Čech slibuje oblačnou oblohu. Na teploměrech zítra naměříme mezi 17 a 21 stupni. Objevit se mají přehánky a k večeru taky bouřky, doslova psí počasí. Tolik počasí a teď už pokračuje úterní divoký západ.
10: Hit Radio FM+.
0: Krásný odpoledne, tady jsme vysmátí a nabuzený na celou další hoďku a před náma třeba Swedish House Mafia. Hezký den.

0: Pravý divoký západ, tady je Hit Radio FM+, a před náma třeba novinka od Rehab. Teď se ale jdeme podívat na hokej.
1: Jak se vám dneska v noci spalo? Mně celkem těžko. Nějak jsem nemohl rozdejchat to, co se včera na tom hokeji dělo a jakým způsobem teda hlavní sudí celého zápasu to ovlivnil. Ačkoliv jsme vyhráli a nikdo to nečekal, tak pro mě pořád to jistou pachuť toho, že ten neuznaný gól tam jako je. To pořád jako má.
0: Hele, Jakube, já jsem nekoukal, takže v pohodě vyhráli jsme.
1: Ano, dobře si udělal.
0: Ano, já když nekoukám, tak vyhráváme. A jsem zvědavý, jestli nebudu koukat i zítra.
1: Hele, já musím říct, že mě vlastně překvapil postoj Radima Rulíka, který dneska se k tomu vyjadřoval, k tomu neuznanému gólu a celkově k těm sudím a říkal, to je prostě lidský faktor, s kterým musíte počítat a já si rozhodně na výkon sudích stěžovat nebudu.
0: Bore, a... co říká ten, kdo vyhrál, viď? Kdyby jsme prohráli. Jako,
1: samozřejmě možná by řekl něco jiného, ale mně to vlastně přijde docela logický a správný postup, protože ono to stejně nikam nevede. Takže jako nadávat můžeme přesně v té hospodě, ale důležitý je fandit dál. Zítra, a to už v 16:20, proti Italům. Nějaká italská nadávka?
0: Vaffanculo!
1: A co to znamená, to nechcem vědět.
2: To

0: Do půlnoci ještě celkem daleko. Poetika, za chviličku taky Lady Gaga. My jsme dneska slavnostně odhalili další fotopoint Hitrády a FM+, najdete ho v Žinkovech a rozhodně ještě není poslední.
1: Letos v létě pro vás odhalíme ještě jedno místo, zatím si ale necháme pro sebe, kde to bude. A naopak od vás bychom chtěli pomoci, abyste nám klidně na WhatsApp 720 870 237 napsali o nějakém místě, který by si zasloužilo vytáhnout na výsluní, ukázat to všem lidem a postavit tam tenhle ten krásný fotopoint ve tvaru srdce.
0: Zatím jsme se tak nějak jako pohybovali v okolí stezek, jo, a já si říkám, jestli by nestálo za to jít třeba po zříceninách, jo, ať už je to Andělská hora, nebo třeba Radyně, teď tam je taky boží výhled.
1: To mě vůbec nepřekvapuje, Jakube, že taková troska jako ty chce na zříceniny.
0: Promiň.
1: Jsem si nemohl odpustit.
0: Jen si kopni. Ale já ti pak pošlu kopat ty základy na to srdce, když máš tolik energie.
1: Ale je fakt, že zrovna u Radyně je jedno místo, že když se tam odtamtud schází a jde se takovou pěšinkou směrem k bývalému lomu, tak tam je nádherná vyhlídka, ze který je vidět právě parádně starý Plzenec i rotunda. A tam by to srdce, člověče, já ho tam úplně vidím teď.
0: Jo, jenom proto, že je dole ta hospoda.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem inženýr Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti Intercora. Co stojí za jeho úspěchem v podnikání? Na čem si opravdu zakládá při stavbě obchodních center? A v čem bude výjimečné to nejnovější v Klatovech? Nejen to uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM+.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
7: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
8: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
9: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
10: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
13: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
14: trenirkarna.cz. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Hitradio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Atletika a půlnoc je s váma dál divoký západ. My pro vás ve snídani šampionů, konkrétně v rychlý pětce, máme lupeny na MotoGP v Brně. A protože fóry na Brno už nefrčí, máme jeden na MotoGP.
1: Hele, jestli máte rádi motorky, tak by vás možná mohlo zajímat, jak by se jmenoval jeden z nejúspěšnějších motocyklových jezdců, kdyby si ale místo superbajku vybral motocross.
0: Vůbec nevím.
1: Byl by to Valentino Crossi.
0: Tak možná příště dáme ten joke na Brno.
1: Ale každopádně, zítra v rychlý pětce dvakrát golf vstupenka na celý třídenní program na Grand Prix České republiky na MotoGP. Nalejte si nás už od rána.

0: Espresso macchiato.
1: Tommy Cash, za chviličku třeba David Guetta a taky Eva Farná, teda každý zvlášť.
2: Kam vyrazit?
3: Den dětí, tak na ten vás pozvu já, a to s nadací NFG ve spolupráci s Hankou Hrochovou, teď v sobotu 23. května Bolškovský ostrov Plzeň. Akce začíná ve 13 hodin, je zdarma. A bude se tam podepisovat fotbalista Pavel Nedvěd. Pro děcka je tam připravená klaunka Pepina, anebo lesní pedagoška. A o příjemný zážitek na večer se postará afterparty Stress Acordes. Vstupný je dobrovolný a akce začíná ve 13.00.
1: Já vás pozvu do parku. A to ve Stodě. Od 13 hodin tuhle sobotu tam začne stodský vínování, to znamená spousta stánků s výběrovým vínem, ale zároveň taky živá muzika a k tomu i delikatesy a gastro, takže vente deku, má být krásně a v sobotu od 13 hodin do Stoda vyražte.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
6: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná! To je plný zvířákový raj! Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
7: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
6: Jo, hurá!
7: Farma Park u Toma CZ.
8: U Toma, tam to všechno začíná!
9: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
2: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Daj, vzpomeneš si, my vám to připomenem. Teď souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme tak přemýšleli, jestli se někdy ještě vrátí normální život na americkou. Ta se rozbourala a město si slibuje, že jakmile se tam zrekonstruují chodníky, tak se tam vrátí lidé a normální život. Jenomže v dobách 90. let nebo přelomu milénia, kdy byla americká na svý největší slávě, dá se říct, tak tam bylo divadlo Alfa, kino Elektra, také komorní divadlo, navíc ještě rektorát Západočeské univerzity a k tomu ještě kulturní dům. To všechno zmizelo. Buď je to zbouraný, nebo je to přesunutý někam pryč. Americká tak trošku připomíná vykradený zlatnictví. Tam taky jako nikdo nepůjde pro žádný klenot, protože už tam nikdo není. A to, že se před ním udělá hezký chodník, na tom nic nezmění.
0: No a tak policajti tam zajdou, ne? Na obojí. No a taky jsme zachraňovali policejního psa. Policie na Zlínsku ho totiž prodává, a to na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. A to konkrétně tedy v kategorii nepotřebný materiál. Od lidí pochopitelně dostali celkem na frak a ten inzerát tak nějak zmizel. Zlí jazykové říkají, že ze psa se stalo chihuahua pčiči, nebo psegedín, nebo kokr španělský ptáček, ale zaplať pán Bůh, to má happy end, skončil u svého psovoda.
1: No kde po dnešku skončíme my, to jsem teda zvědavej. Tak snad zítra po 15. hodině opět tady na Hit Radio FM+.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně v Tachově. V Panenské ulici na kruhovém objezdu hlásíte rozlitý olej. Může to tam klouzat, tak raději s předstihem sundejte nohu z plynu. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
6: www.pubec.cz.
7: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. E-kondomy.
7: Vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

0: Ombudsmani kritizují přesun lidskoprávní agendy na 4 ministerstva. Uvedli to ve společném prohlášení. Ombudsman, dětský ombudsman a jejich zástupce se obávají, že krok zásadně oslabí lidskoprávní hlas ve vládních agendách. O změně dnes rozhodl kabinet. Podle premiéra Babiše tak mimo jiné splní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Speciální žluté informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc u vybraných železničních tratí. Instaluje je Správa železnic, která zároveň zahájila kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Reaguje na situaci, kdy ze zhruba 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Škoda začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí zítra, kdy oznámí i cenu. Ta základní by mohla být 632 tisíc korun. Vůz měl dnes světovou premiéru v Curychu. Naši hokejisté měli dnes na hokejovém šampionátu volný den. Důležitá je tedy regenerace a dobrá strava, jak potvrdil mluvčí národního týmu Marek Němčík.
1: Dny, kdy nehrajeme, tak se hráči věnují počinku, tréninku, regeneraci, na nic jiného čas nezbývá. Pokud jde o stravu, tak jde hlavně o ryby, kuřecí maso, rýži, těstoviny.
0: Dobrovolné přípravy se dnes zúčastnilo 22 hráčů. Zítra odpoledne čeká náš nároďák na šampionátu Itálie.
2: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: V průběhu večera a noci většinou polojasno oblačno, ranní teploty 10 až 5 stupňů, místy se mohou tvořit mlhy. No a zítra většinou proměnlivá oblačnost, pod mrakem zataženo přehánky nebo bouřky a maxima 18 až 24 stupňů.
3: Na hodinách 18. znamená to, že startujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Narodil se v jižní Itálii, ale zná ho celý svět. Giorgio Moroder teď hrál na Hit Radio. Reach Out, to byla záležitost, která nám odstartovala dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21 hodin vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Připravená třeba partička Fodkos, Ain't No Sunshine, to vám hraje.

0: stálice českých festivalů, taky stálice našeho hudebního playlistu Anaka. Zavírám oči, další velká hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku z dalších hitů, třeba 24/7, ti nás vrátí zpátky na taneční parket. Připomeneme jejich hit Is It Love a taky Alphaville Forever Young. I to je záležitost, kterou jsme pro vás pro ten úterní večer nachystali. Teď si pojďme připomenout, jak se dnes stávalo se snídaní šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později, nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji, večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Se května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Takhle na pohodu si hrajeme v úterý 19. května v 18 hodin a 34 minut. Everything Changes, to je hit, za kterým stojí Take That. Britská parta, kde mimochodem svou kariéru začínal Robbie Williams, nejprve jako tanečník, pak se ale ukázal jeho pěvecký talent. No a původně čtyřčlenná parta toho přijala mezi sebe jako pátého zpěváka. Mnoho let tam Robbie Williams působil, potom odešel na solovou dráhu, ale občas se Take That vrací na nějaké to hostování. Takže dodnes vlastně je šance vidět a slyšet Take That i s Robbiem Williamsem za mikrofonem. Každopádně v době, kdy vyšla deska Everything Changes, to bylo rok 1993, tak tam Robbie Williams aktivně působil. Gary Barlow byl tehdy tím hlavním hlasem, Robbie Williams zejména back vokalistou, ale občas se u některých písní taky dokázal solově projevit. Jana Kirchner, to je další velké jméno nachystané v našem playlistu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je písnička V cudzom městě, která teď letí mezi vás. Tak hezký poslech.

0: Buckfist. Tak to byla záležitost, kterou jsme si připomněli právě teď. Making Your Mind Up. Záležitost, která nám hrála na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Koukám, co tady pro vás máme nachystané do příštích minut. Je rozhodně na co se těšit. Jimmy Somerville, Heartbeat, taky česká skupina Shalom, Otázky, anebo tahle parta. Rok 1997, album Cowboy, no a na něm píseň Don't Say Your Love Is Killing Me. Už víte, o kom je řeč? No jasně, a určitě jste to poznali i podle toho zpěvu. Tohle jsou totiž nezaměnitelný Erasure. I ti dostanou na Hit Radio prostor do konce hodiny.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem inženýr Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti Intercora. Co stojí za jeho úspěchem v podnikání? Na čem si opravdu zakládá při stavbě obchodních center? A v čem bude výjimečné to nejnovější v Klatovech? Nejen to uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce. Váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz. Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
4: Ladíte hudební speciál Hit Radio Klasik.

Bon Jovi se svou kapelou, jednoduše nazvanou Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Tohle je věc, kterou jsme hráli na Hit Rádiu. 7:30 po 19. vám přejeme hezký večer. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My teď vyrazíme na sever, do Švédska. Zdravíme pochopitelně švédskou reprezentaci, kterou jsme včera dokázali porazit v hokeji. To jsme si nemohli odpustit. A je to skvělý výkon mimochodem českých hokejistů, který nám včera předvedli. Bylo to napínavé do posledních momentů, tak doufejme, že už nastoupili na tu správnou vlnu a budeme se v tom tempu dál držet. Každopádně, pokud se jedná o muziku, tak skutečně teď vyrazíme do Švédska za partičkou 18s. To je skupinka, která coverovala písničky a dokonce si vzala na paškál celé jedno album Aby. Vybrala možná ty nejznámější písně a mezi nimi taky Gimme, Gimme, Gimme. Tak si to pojďme hrát.

0: Tahle písnička vás v klidu určitě nenechala. Doslova s ní srší energie. Stacy Orico, Stuck. To jsme vám hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Nabídneme taky hymnu 80kového synthpopu. Tohle je rok 1984. Partička, která si říkala Ultravox, ve své nejlepší sestavě připravila písničku Dancing with Tears in My Eyes. Objevila se tehdy na desce Lament. Taky na ní budeme vzpomínat už za chvíli. Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
8: Jasně, už balím.
7: Mami, a co když bude pršet?
8: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Vmartu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
7: Jo, to bylo super.
8: Viď, mám dobaleno.
7: Hurá, jedem!
8: Letní sovčelky z Vmartu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

Hymna roku 1996, tohle byl Mr. President Coco Jumbo, jeden z vůbec největších eurodancových hitů devadesátek. Nachystaná zpěvačka Dido, od ní teď velká pohodička, abychom si trošku odpočinuli od toho hudebního nářezu. Tohle je písnička White Flag, kterou posíláme mezi vás. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší minulosti.

0: Centerfold, to byla další velká hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Vám hrajeme až do 21. večerní. No a nachystali jsme pro vás taky tenhle hudební poklad. Tohle jsou Journey, určitě jste dobře poznali hitovky Don't Stop Believin'. I takové budou příští minuty na Hit Radio, k tomu přidáme třeba East 17 nebo partičku ATB. Hit Radio.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Další hodinu odstartuje Janek Ledecký. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer. Hit Radio.

Chuck Khan, I feel for you. Takhle zní úterý na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po rané milénium. Dalším pánem na holení bude Enrique Iglesias, zajímavá postava. Pochází totiž z hudební rodiny, jeho otec Julio Iglesias byl ve své době uznávaný hudebník. A když se mladý Enrique rozhodl, že půjde ve šlépějích svého otce, několik prvních let vystupoval pod změněným jménem. Byla to taková pojistka pro případ, že by mu to nešlo, tak aby to nějak neohrozilo kariéru jeho otce. Nakonec se ale ukázalo, že má talent. Takže odhalil svou pravou identitu a pokračoval dále pod civilním jménem, pod kterým vydal nespočet globálních hitů. Jeden důkaz za všechny, písnička Hero. Na Hit Radio ji hrajeme právě teď. Let me be your hero. Would you take

0: Brian Adams, jeho hit Cloud Number 9 jsme připomínali právě teď. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. Man, I feel like a woman. Tenhle hlas nepatří nikomu jinému než Shania Twain, dáma, která stojí za tímhle fantastickým hitem. Hudební návrat do roku 1999, na samotném konci 90. Shania přispěchala s písničkou Man, I feel like a woman. Zajímavost je, že písničku produkoval stejný člověk, který má na triku třeba několik hitů AC/DC nebo Def Leppard. Shodou okolností její manžel. I takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

Tohle je populární dvojice Prince Italo Joe a Marky Mark, tentokrát v hitovce Life in the Streets. Takhle zněl originál. Písnička Life in the Streets se dočkala celé řady více méně úspěšných cover verzí. My jsme si ale dali tu původní skladbu z roku 1994. Zvukově trošku připomínala třeba Eru Snap, Culture Beat nebo Doktora Albana. V playlistu máme jedno hvězdné jméno za druhým, za chvíli Bad Boys Blue, teď ale něco z toho domácího rybníčku. Helena Zeťová, autorka řady hitů, mimochodem taky písničky Impossible.

0: Tohle je slibovaná muzika, na Hit Radio se teď blízkli Bad Boys Blue s hitem You're a Woman. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, ještě do konce hodiny vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Připravená taky Shakira, ta si teď mimochodem přijde na slušný balík peněz. Španělský stát se s ní soudil o daně, teď musí Shakire zaplatit 60 milionů eur. Vy nám za ní nemusíte platit vůbec nic, my vám ji prostě zahrajeme. Už je za chvíli od ní The One a přidáme třeba i Words Apart s hitem Everlasting Love. Hezký večer.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

Tohle je velké finále hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát zase ve čtvrtek úderem 18. Zítra je vaše středa, takže na... Tak tohle je velké finále hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát zase ve čtvrtek úderem 18. Zítra je vaše středa, takže náš playlist budete režírovat vy. Teď ale mějte super.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem přenechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM+.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
7: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč. 10letou zárukou. Profivoda.cz.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozhodnout.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.